když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

Fiskas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

salvato.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidí existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe, co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest, no já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové, ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce medvídkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí, od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii, krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme merňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ješkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby proti směru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se no, ta dužina jasně vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? No. Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kary, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to ale, příště zkusím taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sněm hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ješkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že Verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale Verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci, a to byli profesionální tanečníci, a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.
3: Když měl na

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti v cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten Verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten Verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranicemi světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří Verbuňk tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost, nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající, tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kdybychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být, a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, taky to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníčky.

0: rádi.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. Už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jako že si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, jedeš ho aj z Vídně?
4: Yeah.

0: Libra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zdůřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi. Kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kde ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už další dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam ano. Je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: Ano, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek

ptačích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Evropě padaly teplotní rekordy. Náchodská nemocnice pořídí robotický operační systém. Nejvýše draftovaným Čechem do NHL je Adam Novotný. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. V Česku padaly teplotní rekordy. Ten absolutní naměřila stanice v Duxanech na Litoměřicku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam bylo 40,9 stupně Celsia. O 5 desetin víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Podobné teploty očekáváme i dnes. Nový absolutní rekord má kromě Česka taky Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem sychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Oblastní nemocnice Náchod pořídí robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje podepsali zástupci kraje a vedení nemocnice. První pacienty by náchodští lékaři chtěli operovat novou metodou už na podzim.
3: Zařízení od čínského výrobce dodá firma do 8 týdnů. Lékaři nejprve začnou trénovat na trenažéru. Nového robota využijí chirurgové, urologové a gynekologové, a to například při operacích žaludku, kýly nebo prostaty. Pro pacienty znamenají tyto zákroky menší operační ránu, méně bolesti a kratší dobu hospitalizace. V Královéhradeckém kraji má robotické systémy zatím pouze státní fakultní nemocnice v Hradci Králové. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Nejvýše draftovaným Čechem do NHL se stal Adam Novotný. 18-letého rodáka z Nového Bydžova si jako 24. v pořadí vybrali Vancouver Canucks.
4: Komplexní útočník by tak mohl obléknout stejný dres jako další odchovanec Královéhradeckého hokeje, obránce Filip Hronek. Novotný byl v Buffalu draftován jako jediný z českých mladíků v prvním kole. Měl by mít také výhodu v tom, že Vancouver prochází velkou přestavbou. Jedničkou draftu se stal podle očekávání Kanaďan McKenna, který zamířil do Toronta. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Jaroměře po staré silnici na Hradec Králové pozor na omezení v části Semonice, kde pokračuje oprava mostů, provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 28. června a svůj svátek slaví Lubomír. Jeho jméno pochází ze slovanských kořenů a znamená to ten, kdo miluje mír nebo je míru milovný. A všem Luborům a Lubomírům přejeme krásný sváteční den. Máme za sebou tropickou noc. Na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů a tělo si tak příliš neodpočinulo. Ale právě teď je venku ještě docela příjemně. Jestli přemýšlíte, kdy vyrazit na procházku, zaběhat nebo jen tak otevřít okna a pořádně vyvětrat, tak teď 5 hodin 4 minuty je to ideální chvíle. Odpoledne totiž vlna veder vyvrcholí a teploměry se mohou vyšplhat až ke 40 stupňům. A ještě jedna zajímavost z kalendáře. Za dva dny, ne dnes, 30. června si připomeneme Mezinárodní den asteroidů. A proč vám to říkáme už teď? Protože pokud nebudete moc v noci spát, podívejte se na noční oblohu a možná, že nějakou tu v uvozovkách padající hvězdu uvidíte a můžete si něco přát, třeba aby se ochladilo.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 5 hodin, 10 minut a o čem se budeme povídat teď. Rozpálené auto není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekína, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekína, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: Měníme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
2: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat.
0: Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
2: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor. Bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Na zámku Dětenice dnes pokračují oblíbené pohádkové prohlídky pro celou rodinu. Každou hodinu od 10 do 17 hodin se můžete vydat na zámek a stát se součástí příběhu o nezbedné princezně. Prohlídka spojuje historii s pohádkou a potěší hlavně děti. Hodiny ukazují 5.18.
1: Počasí.
0: Neděle bude slunečná, ale také mimořádně horká. Meteorologové očekávají nejvyšší teploty mezi 37 až 40 stupni. Výjimečně se 40 mohou některá místa opravdu přiblížit. Vítr bude jen slabý, takže příliš neochladí. Nezapomínejte proto na pitný režim, stín a pravidelné doplňování tekutin. Biopředpověď je na 3. stupni.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Pokud jste vyrazili někam na chatu, kde je stín a ještě třeba teče voda a jsou stinné třeba skály, tak jste to vyhráli. Teď je 5 hodin 24 minut a to je ten správný čas pro náš spotřebitelský servis. Dnešní dotaz se týká poškozeného zboží z internetu. Josef Černý nabídne dvě varianty, co můžete podniknout.
1: Pan Ivan po rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku padaly teplotní rekordy. Ten absolutní naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku 40,9 stupně Celsia. Podobné teploty očekáváme dnes na Moravě i zítra. Většina přírodních koupališť v našem regionu má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jenolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Obec Úbyslavice na Jičínsku přijímá zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli vozit děti do okolních školek. Skupina má většinou program v přírodě. Dnes do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky. Podle ministerstva financí je do každého typu dluhopisů možné investovat minimálně 1 000 korun, maximálně pak 3 miliony. Čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa. Na domácím šampionátu deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou Spojené státy. A jaké bude počasí? Jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové. Co se týká muziky, můžete se za chvíli těšit na Petra Spáleného a teď kapelu Činasky a potom už bude mít slovo Alena Zárevnická. Hezký poslech, krásné ráno.

0: Krásné ráno, 5 hodin 39 minut. Každou neděli po 9. dopolední se zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli si povídala s moderátorkou a spolumajitelkou jedné chocenské restaurace Monikou Lévovou. Pojďme se to připomenout.
1: Moniko, mluvíme o restauraci, o vietnamských chutích, o vietnamských vůních, o tom, jak pracujete pro své hosty, ale nemluvili jsme o nejzásadnějších surovinách, které je třeba do vietnamské kuchyně mít a přidávat. Mm-hmm. Na co nesmíme zapomenout, pokud chceme sami třeba podle vašeho receptu něco uvařit?
2: Na rybí omáčku, ale s tou prosím opatrně, protože je taková výrazná a ne všem také voní, takže určitě bych zmínila tu, potom koriandr, ten je velice důležitý a pak ta vietnamská kuchyně je právě naopak, tam se až tolik třeba ani nekoření. Tam opravdu sůl, pepř a nechat vyniknout ty chutě jednotlivých surovin. Jo, že třeba v jiných kuchyních tam opravdu se koření a dává se kary a všechno možný, ale ne. Tady opravdu nechte vyniknout sílu té dané prostě potraviny a nějakým způsobem to nepřeplácávat.
1: Hmm. Oblíbený rychlý recept?
2: Ježiši, závitky, ale je to oblíbený, ale není to vlastně rychlý recept. Ty závitky, to je tak na půl dne, ale jsou vynikající a já třeba v té restauraci ho mám tak minimálně jednou za den si dám závitek, ukradnu tam z kuchyně.
1: A závitek je v jaké podobě, protože známe nejrůznější podoby závitku, tak který je váš oblíbený?
2: No jsou takový letní, což jsou nesmažený závitky v rýžovém papíru, ale já ráda ty smažený, kde máte vepřové maso, zeleninu a pak si to namáčíte do takové sladkokyselé omáčky a na tom se opravdu pozná vlastně, jestli ta kuchyně je dobrá, nebo ta daná restaurace, protože je spousta receptů a musím si říct, že k nám se opravdu lidi vracejí s tím, že to byly u nás nejlepší závitky, které měli. Takže to byl náš rodinný recept a zatím si stojíme.
0: Také jste dostali hlad, tak běžte se nasnídat. Dnes dopoledne vás čeká setkání Aleny Zárybnické se zpěvákem Milanem Drobným. Čeká vás nahrávka speciálních záletů s publikem. Tu jsme natočili na začátku června v pardubické Gočárově galerii.

0: Pokud vás lákají historická vozidla, zastavte se dnes na zámku Hrádek u Nechanic. Dopoledne tam vyvrcholí setkání Loukotě a Řemeny, které je určeno automobilům vyroubených do roku 1918 a Řemenovým motocyklům. Od 10:30 si můžete na zámeckém nádvoří prohlédnout opravdové veteránské skvosty.
1: Počasí.
0: Pokud můžete, využijte pro své aktivity ráno a brzké dopoledne. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne se teploty vyšplhají na 37 až 40 stupňů. Půjde o nejteplejší den současné vlny veder. Na horách bude kolem 30 stupňů, vítr zůstane slabý. Biopředpověď s hodnotou číslo 3 připomíná, že takové počasí může zatěžovat i zdravé lidi, nejen seniory nebo malé děti.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 5:50. Dneska byste měli převážně pít určitě vodu, ale proč si teď nedat nedělní kávu? Tu pro vás připravil Vladimír Buriánek.
1: Nemám rád koloběžkáře. Abych to upřesnil, týká se to především těch elektrických, kteří létají na svých strojích jako šílenci, bez špetky námahy a jsou navíc postrachem chodců i řidičů. Kolem našeho domu jezdí už dlouho jeden takový ďábel v zimě i v létě. Zakuklený a často i se sluchátky v uších, což je další problém. K nekontrolovatelné jízdě ještě přidává absenci sluchu, tedy toho, co se děje zvukově kolem něho. Nevadí mi koloběžkáři, vydávající k jízdě vlastní energii. Jsou daleko ukázněnější a na silnici mají lepší přehled. Kdybych měl rozhodovací pravomoc, nechal bych elektrické jezdce jezdit jen na vymezených trasách. Rozhodně ne ve městě. Můj zážitek je čerstvý. Náměstí u nás je v kopci. Žádná střecha světa, ale přeci jen slušný terén, aby se tady kolo i koloběžka rozjeli značnou rychlostí. Kráčím si po širokém chodníku dolů a najednou jsem úplně zmrznul. O ruku se mi otřel blázen, letící na koloběžce dolů. Stačilo, abych udělal nepatrný půlkrok ve chvíli, kdy jsme se míjeli a mohla být pěkná polízanice. Pro mě i pro něho. V takové situaci si nevybíráte a jednáte impulzivně. Stačil jsem na něho ještě zařvat nepěkné pojmenování a teprve následně si uvědomit, co se mohlo stát. Podobní kaskadéři nejsou postrachem jen pěších, ale komplikují jízdu i řidičům. Objíždějí auta v kolonách po obou stranách, v noci nejlépe přistrojeni v černém se zjevují v těch nejsložitějších situacích. To už vůbec nemluvím o dalším problému, který vzniká, když nejezdí. Elektrické koloběžky ve sklepních prostorách domů už také přidělali práci hasičům. Abych to shrnul, prostě myslím si, že elektrokoloběžkáři na silnice nepatří.

Za 4 minuty tady bude 6. hodina. Zprávy pro vás dnes ráno chystá Radek Pulkrábek. A co pro vás má například to, že pokud jdete na horské túry, neměli byste podcenit počasí. I další informace uslyšíte už za chvíli. Do té doby kapela Genesis. Hezké ráno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko se potýká s extrémním horkem. V Jičíně mají vzniknout startovací byty. Fotbalisté Anglie, Chorvatska a Ghany postupují na mistrovství světa do vyřazovacích bojů. A počas

0: Slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrávek, hezké ráno. Českou republiku čeká další tropický den, má být až 40 stupňů. V sobotu padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty. Přizpůsobit by měli délku a náročnost trasy aktuálnímu počasí a nezapomínat na příjem tekutin, říká náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.
1: Jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že může přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
0: Město Jičín nechá vypracovat projekt na opravu historického domu pod jezuitskou kolejí. V budově mají vzniknout startovací byty pro mladé rodiny, komerční prostory a taky ateliéry.
2: Při převzetí nemovitosti od státu se město zavázalo, že budovu využije pro účely sociálního bydlení. Protože je objekt kulturní památkou, bylo nejprve nutné udělat detailní zaměření budovy a stavebně historický průzkum. Teprve na základě těchto podkladů mohla vzniknout dispoziční studie. Hrubý odhad nákladů na rekonstrukci před vypsáním soutěže je podle radnice přibližně 50 milionů korun. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Námořní dopravci varují, že jejich lodě v Hormuzském průlivu nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na víc než $1 milion.
3: Irán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze 3 různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí iránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po iránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Anglie, Chorvatska a Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličané po vítězství nad Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Kolumbie se udržela ve skupině K na první pozici díky remíze 0-0 s druhým Portugalskem. V turnaji pokračuje i třetí Demokratická republika Kongo po výhře nad Uzbekistánem 3-1. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na Trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, ať už snídáte se v práci, na procházce nebo se po noční směně chystáte do postele. Český rozhlas Hradec Králové je dnes jako nedělní stůl. Najděte na něm všechno k poslechu, něco k zamyšlení i pár věcí jen tak pro radost. Teď je 6 hodin 4 minuty a co jsme pro vás nachystali? Pardubičtí basketbalisté mají za sebou nejúspěšnější sezónu v novodobé historii klubu. Jaké mají plány do budoucna? To si řekneme. Pozveme vás také na divadelní představení do zámecké zahrady v Adršpachu nebo na rodinnou prohlídku historického centra Hradce Králové s Levíčkem Gustíkem. Z rozhlasového archivu dnes uslyšíte historku herce Radoslava Brzobohatého a něco o vzniku filmového festivalu v Karlových Varech. A společně s historičkou Pavlou Korytenskou se vrátíme do časů první republiky. Dozvíte se, jaké knížky tehdy četly děti a kdo to byl takzvaný školníček. Tak krásné ráno.
4: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.
5: A také za chvíli s Marií Rotrovou a teď už možná poznáváte, že na startu je písnička od Karla Gotta.

0: 6 hodin a 11 minut dozněla písnička Markétka od Marie Rotrové, i když to byl původně polský hit, který Marie Rotrová přebrala. Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Pro dnešek vybrala pohádkové knížky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte.
2: Dnes se v Hradeckých minutách budeme ještě věnovat školákům a už téměř zapomenutým knížkám pohádek, říkanek a příběhů, a to těm, které ilustrovala Marie Fischerová-Květchová, která byla známá především jako ilustrátorka knih a leporel pro děti, propagačních a reklamních tiskovin, kalendářů nebo obrázků, které se objevily i na dětských hracích kostkách. Tisk s její kresbou dětí na Velkém náměstí v Hradci Králové je k zhlédnutí v expozici Hradeckého muzea. A do muzea se také dostaly knížky ilustrované Marií Fischerovou-Květchovou, a to jako dary od bývalých hradeckých školáků a školaček. Na vydávání knih pro děti a mládež se ve 20. a 40. letech 20. století zaměřovalo například pražské nakladatelství a knihkupectví Josefa Hockra, známé reklamním sloganem Hockrovi dobré dětské knihy pro každý věk, pro chlapce i děvčata předloží každé knihkupectví. K dostání byly tedy i v Hradci Králové, u knihkupce Píši, Tolmana, Kuchaře nebo Melichara. V průběhu 30. let mohly děti získat tituly z edice Hockrova nakladatelství nazvané Knížky kouzelného zrcadla, ve které vyšla například kniha Pohádky před spaním autora Franka Weniga a s ilustracemi Marie Fischerové-Květchové s podtitulem Každý večer se vám zjeví jiná pohádka, taková, jakou jste nikdy neslyšeli. Obsahem byly opravdu neznámé pohádky a příběhy, například pohádka o školníčkovi. Je, vy, že nemáte ve škole ve vaší třídě žádného školníčka? A to ti o ně musím vyprávět. Školníček, takový skřítek, žil první třídě pod stupínkem u tabule. Parádník to byl náramný. V zimě například nosil červené kalhoty z huňatého pijáku a modrý zimník z obálky na sešit. Vždycky po vyučování vylezl a začal šmejdit po lavicích. Je, tam toho bylo. To je jen malá ukázka z knížky Pohádky před spaním. A co možná nevíte, že další knihou této edice pak byla školákova první knížka z obrázky Marie Fischerové-Květchové a texty Jaroslava Dostála, učitele, který se snažil dětem a školákům přiblížit v rámci výuky čtení i českou lidovou poezii říkanky a příběhy. Knížka vycházela jako věrný doprovod Poupat čítanky malých, o které jsme už v Hradeckých minutách mluvili.
1: Hradecké minuty.

0: 6 hodin 19 minut jste ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. A jestli hledáte program pro menší děti, Hradec Králové nabízí dnes komentovanou prohlídku historického centra s Lvíčkem Gustíkem. Začíná v 10 hodin pod Bílou věží a děti během ní zábavnou formou poznají historii města i jeho nejznámější památky.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká vyvrcholení vlny veder, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Na horách bude kolem 30. Biopředpověď zůstává na 3. stupni, takže počasí představuje zvýšenou zátěž pro organismus. Pokud můžete, největší fyzickou námahu si nechte až na pozdní večer.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Za 7 minut půl sedmé. Když nám u rozhlasového mikrofonu nedopatřením vyleze z pusy něco, co nemělo, je to pečlivě zaznamenané. A takové perličky pak obvykle míří do silvestrovského programu. Přebrepty herců na divadelním jevišti, ty se většinou uchovají jenom v hlavách diváků a také samotných aktérů. Třeba Radoslava Brzobohatého.
1: My jsme hráli Fausta, což bylo velice krásné představení, které mělo premiéru v 68. roce. První díl Fausta jako starý Faust, to je vlastně 20-minutový monolog, kdy až na konci přijde ten čert, teda Mephisto. A celou tu dobu jsem odkázán, vlastně až jsem byl na Forbíně, napovědka byla až tamhle v pravém portále, jsem musel být si natolik jistý, teda, že se nestane žádný průšvih. Byla, říkám, znovu zase nějaká x-tá repríza, všechno bylo v pohodě, když ve Faustovi to nebylo nikdy v pohodě, protože odříkat těch téměř 1100 veršů, které jsem měl v palici, prostě bylo děs. No ale nicméně šlo všechno v pořádku a tam bylo takový 4 verší, nic neříkat, prostě v pohodě. 4 verší, které bylo, aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím, jiné učit. A jednou takhle jsem šel, všechny verše šly v pořádku, v pohodě, počítač pracoval a najednou ze mě vypadla taková blbost. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. A teď jsem udělal největší blbost, kterou herec udělá, že jsem to vrátil. A povídám, aby mi duchu poselství zjevila mnohá tajemství, bych nemusel se v puči močit. A to jsem nemohl dál, zapomněl jsem veškerý verše, který měl jít dál. Jediná záchrana byla Mařenka Cirisová, portále na povědka, tak jsem tam jako došel a u nás na Mělohradek to bylo vždycky, když jsme potřebovali na povědu, tak jsme vždycky říkali Mařeno, kidej. Tak jsem došel k tomu pravému portálu a pán Mařeno, kidej. A Mařenka se na mě podívá, celá usmátá a povědá, Renčku, pokračuje to strašná sranda.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Meteorologové varují před extrémním horkem. Teploty dnes vystoupají ke 40 stupňům Celsia. Důležité je hodně pít a vyhnout se fyzické zátěži. Kvůli horku platí taky výstraha před požáry na většině území Česka. Oblastní nemocnice Náchod pořídí robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje podepsali zástupci kraje a vedení nemocnice. První pacienty by náchodští lékaři chtěli operovat novou metodou na podzim. Obec Sněžné na Rychnovsku upraví parkovací plochu u tvrze Skutina. Místo, kde jsou často karavany, pracovníci obce zpevní. Přibude tam zároveň ohniště a informační tabule. Návštěvníci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu na Zámeckém nádvoří. Víc ve zprávách v 7. Nejvýše draftovaným Čechem do NHL se stal Adam Novotný. 18-letého rodáka z Nového Bydžova si jako 24. v pořadí vybrali Vancouver Canucks. A jaké bude počasí? Jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A my se za chvíli vrátíme do historie k prvnímu ročníku Karlovarského festivalu. Do té doby Ivone Přenosilová a Klobouk Vekřový v podání kapely Lucie.

0: Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu historika Květoslava Kroči, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový glóbus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Varycha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem tak něco dělat. Taky tím, že jsem žila mezi kunštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát. Naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce
1: 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55.
1: Tím, že se festival zpěty k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas Hradec Králové, je 6:45. Do zámecké zahrady v Adršpachu zve dnes od 5 hodin odpoledne ochotnický spolek Skály z Teplice nad Metují. Uvede komedii Petra Tomšů Obecně prospěšná strašidla, ve kterých se parta hradních strašidel postaví plánům na zbourání starého hradu.
1: Počasí.
0: Čeká nás mimořádně horká neděle, bude jasno nebo skoro jasno a teploty odpoledne vystoupí na 37 až 40 stupňů. Na horách naměří kolem 30. Vítr bude jen slabý, takže příliš neuleví. Biopředpověď zůstává na 3. stupni, což znamená zvýšenou zátěž pro organismus.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Dospívala Aneta Langerová, je 6 hodin 49 minut a my se podíváme do sousedního kraje.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic mají za sebou velmi vydařenou sezónu. Tým došel až do finále, v něm bojoval s Nymburkem o pohár až do posledního možného 7. zápasu. Stříbro brali pardubičtí i v českém poháru, také hráli s Nymburkem. I když příprava na nový ročník začne za několik týdnů, v Pardubicích mají jasno, že ze svých pozic nechtějí ustupovat.
2: Pardubičtí basketbalisté mají ve své historii několik bronzových medailí. Jednou dokázali i vyhrát český pohár, ale stejně je pro ně ta minulá sezóna nejúspěšnější a v něčem i zlomová. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
3: My jsme si konečně jako prolomili to, že jsme, když to řeknu, hráli o ty tituly. To je úplně jiný příběh, úplně jiný zkušenosti. Ten náš tým je poměrně mladý, ty zahraniční hráči, to byly první zkušenost playoff.
2: Ale právě cizinci ho zvládli na výbornou a byli oporami týmu. A nejen oni mají na co navazovat. Vedení klubu se rozhodlo během minulé sezony k trochu riskantnímu kroku. I když ještě zdaleka nebylo jasné, jestli se tým dostane do finále nebo v playoff vypadne dřív, tak prodloužili smlouvy právě s klíčovými cizinci.
3: My jsme zariskovali v únoru, v březnu, že jsme podepisovali tady ty klíčoví hráče, protože jsme viděli, jak fungujou, jakým způsobem se chovají v těch klíčových momentech, tak jsme řekli, zariskujeme i s agentama, ale nebylo to tak složitý, protože se tam vytvořila taková atmosféra, ty hráči jdou i za trenérem, to vždycky platí v každém sportu a mají tady rozdělanou práci.
2: Tento krok se nakonec vyplatil a je důležitý ještě z jednoho pohledu. Pokud by vedení chtělo hráče podepisovat až po sezóně, tak by si je už v Pardubicích nemohli dovolit.
3: Už jsme tady měli dobrý týmy, ale vlastně po úspěšné sezóně oni si zvýší svoji cenu a pak samozřejmě my nejsme schopní v rámci toho evropského trhu je tady udržet. A já jsem viděl, že budeme v 7. zápase s týmem, který už je víceméně podepsaný. Ty klíčoví hráči mají úplně jinou hodnotu, už bychom na ně neměli. Tak jsem si říkal, jo, to je ta správná investice, že jsme nenavýšili hodnotu jenom individuální těch hráčů, ale celého týmu. Celého toho klubu.
2: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.

Variace na renesanční téma v podání Vladimíra Mišíka. Venku už začíná horký den, teploty se aktuálně pohybují například v Hradci Králové kolem 24 stupňů Celsia ve stínu a budou stoupat ještě víc. Více se dozvíte ve zprávách s Radkem Polkrápkem už za 3 minuty. Hezké ráno od Kateřiny Prouzové.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Česko sužuje extrémní horko, záchranáři hlásí víc výjezdů. V Trutnově fungují v těchto dnech mlhoviště, přibývají i pítka. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké ráno. Českou republiku čeká tropická neděle, bude až 40 stupňů. Už v sobotu padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 40,9 stupně Celsia. Kvůli horku častěji vyjíždějí záchranáři.
6: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
7: Říká mluvčí pražských záchranářů.

0: hasičů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
1: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
0: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Město Trutnov nechalo nainstalovat na Krakonošově náměstí mlžnou bránu. Důvodem je podle mluvčí radnice Adély Ščudlové tropické počasí.
3: Ochlazuje okolní vzduch, lidé ji mohou spustit tlačítkem, které se nachází po levé straně toho rámu. Takže toto opatření jsme již zavedli. Nedaleko Morového sloupu se nachází také pítko.
2: Návštěvníci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu na Zámeckém nádvoří.
4: Podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Český rozhlas. Sport.
2: Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Gánu 2-1. Dále jde i Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý nebo proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Jaroměře po staré silnici na Hradec Králové pozor na omezení v části Semonice, kde pokračuje oprava mostů. Provoz je řízen kyvadlově.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, je krátce po 7. hodině a pokračuje nedělní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dozvíte se, co v učebnicích většinou nenajdete. Martin Písařík se dnes zaměří na blesky a možná vás překvapí, co ještě všechno se dozvíte. Pozveme vás také na mimořádnou prohlídku Opočenského zámku. Připomeneme si večerníček Maťo a Klinček, podíváme se na novinku českých vědců, vyvíjí systém rozšířené reality, který by mohl záchranářům přímo při zásahu včas ukázat hrozící nebezpečí a upozornit na něj celý tým. Bleskovce dnes soutěžíme o permanentky na festival Hrady.cz a protože dnešní vedro bude opravdu mimořádné, zastavíme se také v týdenním stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Jižnou. Jak se tam v horkých dnech starají o seniory a co všechno pomáhá zvládat tropické teploty, i to uslyšíte za chvíli.
5: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: prášek srdce rozmělní.
1: V následujících minutách se zaměříme na to, jak horké dny zvládají v pobytových zařízeních pro seniory. Vedro může být problémem především pro ty nejkřehčí, staré a nemocné klienty, pro které může být každý den s tropickými teplotami zátěží.
2: Vysoké teploty komplikují život také klientům týdenního stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí zařízení Petra Šírová říká, že právě vedra patří k nejnáročnějším obdobím roku.
3: Je to hodně problematický, jo? Jsou to chronicky nemocní lidi. Je těžký vlastně být ten soudce, kdy rozlišit, jo, tak tohle ještě v pohodě, to je únava z toho tepla a tohle už je špatně a už máme prostě tu záchranku.
2: Ve stacionáři pečují především o velmi staré lidi s několika závažnými diagnózami, u kterých vedro zdravotní potíže ještě zhoršuje.
3: Průměrný věk je 90 let, jsou to chronicky nemocní lidi, hodně kardiaci, jo, nebo mají různý jakoby plicní onemocnění, jsou to hodně diabetici, hypertonici, jo, vysoký krevní tlak, což samozřejmě v těle těch teplech je hodně velký problém.
2: Personál proto během horkých dnů upravuje jídelníček i pitný režim.
3: Děláme opatření, hodně jsme teďka zasadili do jídelníčku zeleninu a ovoce, hodně jako měníme i tekutiny, hodně dáváme minerální vody, hodně čistou vodu, jo, džusy, hodně šťávy. Vlastně bych řekla 70% našeho pitného režimu tvořil čaj, což teďka v letních měsících se snažíme hodně jako obměnit, dáváme hodně melouny, okurky.
2: Situaci navíc komplikuje samotná budova stacionáře. Přes den se vyhřeje natolik, že ani klimatizace a větráky nedokážou teplotu výrazně snížit.
3: Když se ty vysoké teploty držejí v řadě několika dnů, tak prostě je to stará budova, takže se to hodně vyhřeje ty zdi a je potom problematický tady opravdu tu teplotu srazit. Byť tady máme klimatizaci a větráky, tak i tak prostě ty teploty nejdou jako srazit tady vůbec. Takže pak třeba dáváme látkový pleny namáčený do vlažné vody, zavlažujeme zátylek, ramena.
2: Vedro trápí i samotné klienty. Paní Zdeňka říká, že horké počasí snáší jen velmi těžko.
4: Takový teplo? Špatně docela. Pořád mě z toho spíš bolí hlava. Jo, z toho vedra.
2: Pomáhají hlavně dodržování pitného režimu.
4: Hodně piju, tak ty 3 litry za den.
2: Přesto jí nejvíc chybí možnost být častěji venku.
4: No to mě chybí. Venku mě to chybí moc.
2: Klienti stacionáře se každoročně těší na léto a možnost trávit čas venku. Po několika dnech tropických veder ale teď společně s personálem doufají hlavně v jediné, že se co nejdříve ochladí. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud jste vyrůstali na Večerníčku, Maťo a Klinček, můžete si dnes zavzpomínat v Muzeu Náchodska. Výstava připomíná sté výročí narození výtvarníka Jaroslava City a představuje jeho práci pro animovaný film. Uvidíte ukázky z tvorby, která bavila několik generací dětí.
1: Počasí.
0: Meteorologové dnes očekávají rekordně teplý den. Obloha bude většinou jasná a odpoledne mohou teploměry výjimečně ukázat až na 40 stupňů. Pokud nemusíte pobyt na přímém slunci, si nechte spíš na ráno nebo až na pozdní večer. Přes den nezapomínejte na dostatek tekutin a odpočinek ve stínu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ano, je to tady a dneska soutěžíme o dvě permanentky na festival Hrady.cz, který se koná na Kunětické hoře 17. a 18. července. A vystoupí například Rytmus, Rybičky 48, MiG-21, Mirai, Xindle X, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Leny nebo Daniel Landa, takže určitě se máte na co těšit. No a co máme dneska za soutěžní otázku? Tak dávejte všichni v této chvíli pozor, není zas tak těžká. Nedělní ráno si spousta z nás bez kávy neumí představit a právě proto u ní dnes zůstaneme. Naše otázka zní, ve kterém z těchto nápojů bývá obvykle nejvíce kofeinu? Za A je to espresso, za B cappuccino a nebo za C překapávaná káva. Český rozhlas Kateřina Prouzová, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Marie.
1: Tak paní Marie, tak. Co myslíte, kde bude nejvíce kofeinu?
2: Ještě, prosím vás, můžete mě ještě otázku zopakovat, když budete tak hodná.
1: V čem je nejvíce kofeinu? V espresu, v kapučínu, anebo v překapávané kávě?
2: Tak já si myslím, že nejvíc kofeinu je v překapávané kávě.
1: Je to tak, espresso sice chutná výrazněji, protože je koncentrované, ale obsahuje jen malé množství kávy a překapávaná káva se dává více vody i kávy a tak v běžném hrnku bývá kofeinu zpravidla více. No a cappuccino zase vychází z espressa, takže množství kofeinu je prakticky stejné, jen ho doplní napěněné mléko. Paní Marie, máte ráda kávu?
2: Mám ráda kávu.
1: A jaká je ta vaše oblíbená?
2: No, ta moje je buď právě i ta překapávaná a turek hlavně.
1: Starý dobrý český turek. Paní Marie, gratulujeme k výhře. Zůstaňte na telefonu, ať se domluvíme, co a jak. A vy ostatní nemusíte být smutní, protože o tuhle skvělou cenu budeme soutěžit celý příští týden až do pátku. Bleskovka.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku padaly teplotní rekordy. Ten absolutní naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku 40,9 stupně Celsia. Podobné teploty očekáváme dnes na Moravě i zítra. Většina přírodních koupališť v našem kraji má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jenolicích a na koupališti Trutnov v Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Obec Úbyslavice na Jičínsku stále přijímá zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli vozit děti do okolních školek. Skupina má většinou program v přírodě. Dnes do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky. Podle ministerstva financí je do každého typu dluhopisů možné investovat minimálně 1 000 korun, maximálně pak 3 miliony. Čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa. Na domácím šampionátu deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou Spojené státy. A jaké bude počasí? Jasno nebo skoro jasno. Teploty kolem 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firm a my vám právě teď v 7 hodin 41 minut přinášíme podrobnosti.
1: 3 vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, ale ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený 5 čidly, kyslík, tady pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom přesná. Je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Na zámku v Opočině se dnes od 11 hodin koná mimořádná komentovaná prohlídka věnovaná italské a neapolské malbě. Během 50-minutového programu se dozvíte více o vzácných obrazech i o příbězích jejich autorů. Jde o prohlídku, která není součástí běžného návštěvnického okruhu. No a snad tam bude i příjemný chládek. Dobré ráno, je 7:45.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude jednoduché na zapamatování, slunce a vedro. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 37 až 40 stupňů, na horách bude kolem 30. Vítr zůstane slabý a biopředpověď s hodnotou číslo 3 upozorňuje, že horko může zatěžovat nejen seniory a děti, ale i zdravé dospělé. Tak dávejte na sebe pozor.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za pár minut blesky. Více nám o nich poví Martin Písařík a teď vám do uší zpívá Jiří Korno svoji píseň Chci tě mít.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimi. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Písemný vzkaz vláhve nám doručila zpěvačka Lucie Vondráčková. Za 5 minut časové znamení ohlásí 8. hodinu a po něm uslyšíte zprávy, kterými vás provede Radek Pulkrábek. A teď už možná cítíte, že dnešní vedro bude stát za to a určitě je správný čas na to dát si jednu z mnoha sklenic čiré, čisté vody. Tak určitě máte na to ještě do zpráv čas. Zvedněte se, do 8. hodiny nás ještě doprovodí skupina Heart a její píseň All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: V Evropě padaly teplotní rekordy, horko bude i dnes. V Jičíně mají vzniknout startovací byty. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlknábek, hezké ráno. V Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku v sobotu naměřila 40,9 stupně Celsia. O 5 desetin víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Podobné teploty očekáváme i dnes. Nový absolutní rekord má kromě Česka taky Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní moře.

0: nízká voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Město Jičín nechalo vypracovat projekt na opravu historického domu pod jezuitskou kolejí. V budově mají vzniknout startovací byty pro mladé rodiny, komerční prostory a taky ateliéry.
2: Při převzetí nemovitosti od státu se město zavázalo, že budovu využije pro účely sociálního bydlení. Protože je objekt kulturní památkou, bylo nejprve nutné udělat detailní zaměření budovy a stavebně historický průzkum. Teprve na základě těchto podkladů mohla vzniknout dispoziční studie. Hrubý odhad nákladů na rekonstrukci před vypsáním soutěže je podle radnice přibližně 50 milionů korun. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Obec Sněžné na Rychnovsku získala třetí místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila aktivní spolkový život, využívání inovací a chytrých řešení v obci. S oceněním je spojená finanční odměna 250 tisíc korun. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Dále Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3. Počasí. Na východě Čech dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý, Biozáčeš je dnes na Trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Vamberku počítejte s uzavírkou Husova náměstí, konají se tam mezinárodní krajkářské slavnosti, tak s tím počítejte šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 8 hodině, pokračuje nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešní vedro není jen českým tématem. Podíváme se, jak s tropickými teplotami se vyrovnávají v různých zemích Evropy a které nápady bychom si mohli možná půjčit. Nebude chybět ani naše pravidelná rubrika Hezky česky. Dnes si posvítíme na příjmení Socha a Sochová. Víte, co o nich říká čeština? Připomeneme si také několik zajímavých výročí v dnešním kalendáriu a už za okamžik se podíváme na začátek letních prázdnin. Kempy po celé republice vítají první návštěvníky. Jak to vypadá v autokempu Rozkoš na Náchodsku? Proč tam lidé přijíždějí, i když voda v přehradě není zrovna v nejlepší kondici? To uslyšíte za chvíli. Krásné ráno.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 8 hodin a 13 minut. Začaly letní prázdniny a hlavní sezóna tak začíná nejen hoteliérům, ale také provozovatelům kempů po celém Česku. Námi oslovená místa v Královéhradeckém kraji mají zatím návštěvnost srovnatelnou s minulou sezónou.
1: Takže mám dvě děti, jednu dospělou osobu, auto stán na 4 noci.
2: Městský autokem Proskoš u České Skalice. Se svými dětmi právě přijela paní Martina.
3: Minulý rok nám pršelo, tak letos to jdeme napravit, protože se nám tady hrozně líbilo, že?
2: Bydlí v Jihomoravském kraji a na pětidenní pobyt na Náchodsku se těší. Ubytovat se chce co nejblíž k vodě.
3: My máme stán, to je jenom naše záležitost, moje a dětí. Manžel sama nejezdí, protože nám to kazí a my si to ušíváme.
2: Stan si možná postaví nedaleko dalších návštěvníků, kteří si kemp vybrali jako základnu pro cyklistické výlety.
4: Kempování je dobrý, protože tady jsou ty stromy, jsou tady stánky, kde si můžete dát vlastně jakoby snídaně, obědy a večeře.
2: Popisuje Radka, která přijela z Hradce Králové. Trochu zaskočená je z kvality vody přímo u hlavní pláže. Tam se sice v době našeho povídání zrovna několik lidí koupe, Radka se k ním ovšem nepřidá. Řešení je podle ní ale jednoduché.
4: Popojedem dál za tu hráz, tam bude předpokládám čistší voda, takže tam se jako cyklisti vykoupeme, protože v tomhle se koupat fakt nechci.
2: Že je s kvalitou vody v zátočině u hlavní pláže dlouhodobě problém, připouští i jednatel kempu Petr Kejdana.
5: Nicméně i v rámci kempu najdete místa, kde ta kvalita vody je mnohem lepší, kde se vykoupat normálně dá.
2: Součástí areálu je také dětské brouzdaliště napouštěné pitnou vodou. Petr Kejdana vede městský autokemp Proskoš od podzimu minulého roku a připravil několik novinek.
5: Mimo jiný obří trampolínu pro děti, různý houpačky, posazení a tak dále a připravujeme plážový bar.
2: Rezervací na léto je podle jednatele podobně jako loni. Dlouho dopředu si lidé zamlouvají především lepší ubytování.
5: Chatky se sociálním zázemím a s kuchyňkou mají obsazenost téměř 90%. Ty obyčejnější v tuhle chvíli 50%, ale tam máme zkušenost, že se obsazují hodně na poslední chvíli.
2: Dalším, byť výrazně menším kempem na Náchodsku je ten v Náchodě Bělovsi. Ten zahájil sezónu 1. května a momentálně má plno. Začátek sezóny byl ale podle správce Drahoslava Frýhaufa prodělečný.
6: Už jsme uvažovali, že to posuneme, protože teletejka, plyn, že jo, aby byla teplá voda. Musíme platit a jdeme vlastně do mínusu.
2: Výhled na letní prázdniny je ale velmi dobrý, rezervovaná je velká část kapacity.
6: Jsme rádi, že jsem tam nějaký místečko volný, že někdo přijede a nemusím ho posílat sousedům.
2: To může být třeba kemp Dolce na Trutnovsku. I tam mají velkou část kapacity na následující 2 měsíce zaplněnou.
7: Nás letos překvapilo, že zatím evidujeme o něco vyšší obsazenost srpnu než tradičně silnějším červenci.
2: Říká správkyně Jana Tomová. Z Královéhradeckého kraje Václav Plecháček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť, trochu provokativní titul. V éteru Českého rozhlasu Hradec Králové, 8 hodin, 19 minut. A s námi se teď dozvíte, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: A na naší telefonní lince už je Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Máte v práci klimatizaci?
2: Máme, to jsme tady nepřežili.
0: Tak víme, že alespoň u vás teda se dýchat dá, ale venku to dneska bude docela brutální, si dovolím až takovéhle slovo v našem vysílání. Tak bude to skutečně ten teplotní vrchol a už zítra bude líp, pojďte nám to říct všechno po pořádku.
2: Určitě dneska to už bude vrchol, protože dneska by ty teploty měly vstupat na 37 až 40 stupňů Celsia. Na obloze jasno nebo skoro jasno a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů sekundu a bionastupní číslo 3 vysoká zátěž.
0: Jaká bude potom noc? Dnešní byla poměrně dost teplá.
2: Byla a bude i další, opět bude teplá 24 až 21, takže opět na mnoha místech se dočkáme tropické noci a vítr slabý, nížině až západní do 4 metrů sekundu. Zítra na večer už by nás před zvlněnou stranou frontou se mohly na večer objevit nějaké první přehánky nebo bouřky. A ty teploty by ještě vystupovaly vysoko před tou frontou na 34 až 37 stupňů. A vítr mírný, severní až severovýchodní a zpočátku bude nížení do 4 metrů sekundu, bude zvlněnou v těch bouřkách.
0: Tak s těmi bouřkami asi možná přijde ochlazení, ale v nějaké větší intenzitě je pravděpodobně můžeme čekat až ve středu.
2: Ano, postupně se bude ochlazovat, takže v úterý by ty teploty mohly být kolem těch 28 až 32. Ve středu bychom se mohli dostávat na ty teploty nějaké kolem těch 25, 26 stupňů a do konce týdne pravděpodobně by ty teploty tak nějak se pohybovaly od těch 22 do 26 a asi zatím vypadá ve středu zatím nejvíce srážek na té zvlněné studené frontě. Počet těch dalších nejspíše by ty srážky ubývaly, objevily se už potom nějaké slabé přehánky.
0: Tak my na to toužebně čekáme, ale my také musíme zdůraznit, že když jsou taková vedra, že je biozátěž na trojce, je to tak?
2: Ano, ano, přesně tak.
0: Takže přijmeme veškerá opatření a doporučení. Pane Drapáku, moc děkujeme za aktuální informace a jsme opravdu rádi, že už to dneska pomalu jistě byl ten vrchol. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes je neděle 28. června a za chvíli budeme listovat kalendářem, kde se dozvíte nejen to, kdo má svátek.
4: Někdy

0: jsem si přál.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové varují před extrémním horkem. Teploty dnes vystoupají ke 40 stupňům. Důležité je hodně pít a vyhnout se fyzické zátěži. Kvůli horku platí taky výstraha před požáry na většině území Česka. Oblastní nemocnice Náchod pořídí robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje podepsali zástupci kraje a vedení nemocnice. První pacienty by náchodští lékaři chtěli operovat novou metodou na podzim. Obec Sněžné na Rychnovsku upraví parkovací plochu u tvrze Skutina. Místo, kde jsou často karavany, pracovníci obce zpevní. Přibude tam zároveň ohniště a informační tabule. Návštěvníci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu na Zámeckém nádvoří. Nejvýše draftovaným Čechem do NHL se stal Adam Novotný. 18-letého rodáka z Nového Bydžova si jako 24. v pořadí vybrali Vancouver Canucks. A jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vamberku pozor na uzavírku Husova náměstí, pokračují tam mezinárodní krajkářské slavnosti.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, jsou 9:30. Za chvíli uslyšíte slavný hit Lenky Filipové Ať je show. Tohle už je Divokej byl a Znamení. A pak si řekneme něco v naší rubrice Hezky česky.

0: která bije 8 hodin 39 minut.
1: Hezky česky.
0: Teď vám nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová. Zdeněk Novák už je připravený. Dnes bude řeč o příjmeních.
2: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
3: Dobrý den, nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
2: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
3: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
2: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
3: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou, například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
2: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
3: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Stále platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy, a to buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, anebo e-mailem naše adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Dobré ráno, je 8:45. Tak a teď všichni povinně. Já mám tady hrnek čisté vody. Možná takový ledový čaj by byl fajn, že si ho necháte vychladnout, pak se ho dáte ještě do ledničky a můžete do vody dát třeba citron a nebo lístky máty a podobné osvěžující věci, ale rozhodně pijte dneska pravidelně, i když třeba nebudete mít úplně pocit žízně.
1: Počasí.
0: Proč vás k tomu nabádáme? Protože dnešní neděle bude patřit k nejteplejším dnům letošního roku. Obloha zůstane jasná nebo skoro jasná a odpolední teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů, na horách pak na 30 až 33. Vzduch se bude jen málo hýbat, protože vítr zůstane slabý. Pokud plánujete výlet nebo práci na zahradě, udělejte si častější přestávky. Biopředpověď s hodnotou číslo 3 připomíná, že takové horko představuje pro organismus vysokou zátěž.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Protože nás dneska čeká nejteplejší den letošního roku, tak nás napadlo se podívat, jak se s podobnými vedry vyrovnávají jinde v Evropě. Ve Francii třeba lidem doporučují, aby nechladili jen sebe, ale taky své byty. Přes den mají zůstat zavřená okna, zatažené závěsy nebo žaluzie a větrat se má až večer nebo brzy ráno. Pravidelně si ochlazovat obličej, zápěstí nebo předloktí studenou vodou. Podle lékařů to pomůže tělu rychleji než jen další sklenice vody. V Nizozemsku zase připomínají něco úplně jiného. Když přijdou tropy, vyzývají lidi, aby zavolali starším sousedům nebo příbuzným a zeptali se, jestli něco nepotřebují. Berou to stejně jako důležitou součást ochrany před vedrem, jako pitný režim nebo to ochlazování. No a ve Španělsku nebo v Itálii jsou na vysoké teploty zvyklí více než my. Přesto se tam při extrémních vedrech mění pracovní doba a někde je dokonce zakázána venkovní práce v poledních hodinách. A na závěr ještě jedna rada z Velké Británie. Lékaři říkají, nečekejte, až dostanete žízeň. Ta totiž přichází pozdě. Pijte průběžně během celého dne. Tak to je ode mě pro dnešek vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Kateřina Prouzová a po deváté vás čekají Zálety live se zpěvákem Milanem Drobným a Alenou Zárybnickou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanů statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Horská služba upozorňuje turisty, aby nepodceňovali tropické teploty. V Hradci Králové na Moravském předměstí vznikne sběrný dvůr. Na fotbalovém světovém šampionátu skončila základní část. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké dopoledne. Českou republiku čeká další tropický den, má být až 40 stupňů. V sobotu padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty. Přizpůsobit by měli délku a náročnost trasy a nezapomínat na příjem tekutin, říká náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.
3: Jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že může přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
2: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit bolesti hlavy a poruchy paměti. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
4: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
5: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
4: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dále.

0: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Město Hradec Králové připravuje stavbu sběrného dvora na Moravském předměstí. Doplní stávající 4 sběrné areály. Na přípravu projektové dokumentace uvolnili zastupitelé 3 miliony korun. Sport. Rakouští fotbalisté remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších duelech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Biozátěž je dnes na Trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertyni v Podkrkonoší, neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobrý den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední neděli před prázdninami. A dobrý podvečer vám všem, kteří už jste chvíli předtím se sešli v Gočárově galerii pardubických automatických mínů. Troufám si říct, že už se tady potkáváme tradičně. Máme pro vás, jako vždycky před prázdninami, speciální zálety. A děkuji, že jste přišli. Mým hostem je dnes legendární český zpěvák, hudební producent a skladatel. Za svou kariéru prodal přes 2 miliony hudebních nosičů a obdržel i platinovou desku. Dnes je mým hostem v záletech pan Milan Drobný a doprovázet ho bude šéfkapelník kapely Nadrobno Petr Znamenáček. Poprvé tu máme hosta, který sám sebe i hudebně doprovodí. Milan Drobný, Petr Znamenáček, dobrý den.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Milan Drobný, Petr Znamenáček se opřeli do strun svých kytar. Souhlasíte, pánové, a teď asi otázka pro oba, hned ta úvodní. Píseň pro kočku, nejzásadnější píseň ve vašem repertoáru?
1: Je to písnička Cita. Kdyby nebyla, tak bych asi nebyl ani já, protože to byl první šlágr, který jsem dostal od pánu Šlitra Suchýho.
0: Automaticky si vybavíme jejich podobu. Máte to stejně jako já, vidíte pana Suchého, pana Šlitra. Kdybyste o každém měl říct jednu větu, která vás s nimi propojovala, jak by zněla?
1: Jiří Suchý si nás držel tak jako od sebe daleko. I když byl Šlitr o 10 let starší, tak si s námi hnedka začal tykat. To bylo dobrý a byl taky sportovec. Jezdil na lyžích a prostě různě, tak kde se dalo, tak turistika. Jirka Suchý moc ne, ale zase oba malovali, takže byli fajn oba, díky jim za to, co pro mě připravili.
0: A když jsem se na úvod ptala, jestli ta píseň je zásadní, myslím píseň pro kočku, Petře, váš postřeh a to, kdy jste ji slyšel poprvé, nebo jak byl účasten samotného začátku?
2: No tak samozřejmě píseň pro kočku, takhle jsme se setkali s Milanem, takhle jsme to vlastně slyšeli a já jsem s tím písničkem byl nadšený a hned jsem říkal, to bychom si jako kapela s tebou chtěli jednou zahrát.
0: Však kdo z vás si nezanotoval, když tahle píseň zněla? Když píseň slyšíte nebo vám ji někdo nabízí poprvé, víte, že to bude hit anebo že spadne do koše? Poznáte to? Máte na to cit?
1: Ne, to je kolikrát se člověk splete, myslí si tohle, že bude hit a on to není, ale třeba o něčem úplně jiným člověk by to nechal v pozadí a najednou jo, ale taky je důležitý, jak se k tomu zachová rozhlas a televize, protože víme, že když nějakou písničku vezmeme a budeme ji mydlit 5x denně týden, takže z toho šlágr uděláme. No a zrovna tak v televizi, já jsem nepředpokládal, že třeba jsem napsal se Zdeňkem Borovcem písničku Já si ten moučník neměl dát. A udělali se z toho krásný klip v televizi, jak se houpu na váhách a lidi to chtěli, no a dneska to je jedna z mých hitů. No.
0: 15. únor roku 1963. Vzpomenete si, jak ten den vypadal?
1: To jsem asi nastoupil do divadla, ne? Do semaforu. No jo. No, já jsem se lehl, protože v srpnu, v září jsem pak už musel na vojnu. Já když jsem tuto nabídku dostal, my jsme zpívali s Karlem Gottem a s Veritou Feliči a s Vladěnou Černou v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. To byla v té době kapela jak hrom. Na piano hrál Karel Svoboda, trumpetu Vašek Týfa, Zdenek Lukeš, jo, prostě bezvadný muzikanti. No a tam, když odcházel Valda Matuška s Karlem Štětým a Sevou Pilarovou do Rokoka ze semaforu, tak pánové scháněli nějakou náhradu a Karel už byl v Praze velká hvězda, i když moc to nenatočil, ale už ho všichni zdali, protože měl svůj repertoár. No a tak dostal hnedka nabídku do semaforu, přišli se na ně podívat a jak viděli mě, tak koupili mě taky. Karel řekl, že tam beze mě nepůjde. No takže tímhle tím jsem mu za to poděkoval, tak jsem se tam dostal, jenže na Karla samozřejmě to bylo udělané. A já první písničku, kterou jsem dostal, tak byla tak jako na jednom tónu spíš, což už ani nechtěl Jirka Suchý sám zpívat, jmenoval se to Zastřelilo tele krávu. A takže já jsem chtěl zpívat jako nějaký písničky od Toma Jonesa nebo jako Elvis Presley, tenhle typ. No a dostal jsem to, zastřelilo tele krávu, ale kráva byla v právu. Ne, tele nemělo zbrojní pas. A nebo tele bylo prostě, vědělo, kde tráva roste. Krávu zas. A neřekl, že se bral jas. Přijelo tam v tato plánu, hned tu ránu plno pánu, takovouhle ptákovinu.
0: Upřímně řečeno, není každý text úplným šlágrem. Je teď na vás, jaká bude druhá píseň.

0: Váš potlesk patří dnes ve speciálním vysílání Záletu panu Milanu Drobnému a šéfovi kapely Nadrobno Petru Znamenáčkovi. Moc krát děkujeme za to, že nás provázíte světem vašich písní, světem vašich hitů. U každé známé osobnosti je minimálně jedna notoricky známá historka, která se pravidelně v souvislosti s tím člověkem vypráví nebo on ji vypráví. A já jsem přemýšlela o tom, která vlastně mě osobně ladí s vámi. A říkala jsem si, že nejčastěji jsem četla o piškotech.
1: Já jsem byl na gymplu, ze kterého ze Vítky mě vyhodili potom, protože jsem se na chvilku nějak popral. A můj táta, který byl jako letec v anglický armádě, jako v český perutier, s komu jsem tam dal přes zubu, tak byl, jeho táta byl jeden z představitelů KČS.
0: Radši zapomeňme, no prostě
1: jo,
0: tak.
1: Tohle. No tak samozřejmě já jsem v lidské školy, ale holky mě měly rády, protože jsem byl takový kašpár třídní, tak říkali, hele, tak ať máš nějaký vzdělání o maturitu, tak tady státní konzervatoř přijme pro obor hudební komedie, operety, a já podám, ježiš, co abych tam dělal, no, a podmínka byla zdravý pěvecký hlas, já nevím, intonace, no to já jsem věděl prd o tom, ale zdravý, tak jsem tam poslal fotku. Pak jsem se tam seznámil s Karlem Gottem a ten kamarádský mě povídá, co si mám cít, jako na to, protože on byl na opeře a tam už jsme se znali a měli jsme některé předměty společné, jako tanec a dějepis, zeměpis a intonaci, hudební formy a tak dále. A on mě, já povím, a co tam mám jít? A on povídá, no máš přinést nějaký bunčochový kalhoty a nějaký vzít piškoty a tak dále. No tak já jako tam přišel s pytlem takovým a ona učitelka říká, a kde máte piškoty? Ta profesorka, Rumlová se jmenovala. A já povídám, mě maminka dává chleba se salámem. No a tak prostě bylo to, no to jsou boty na tanec, no tak pak jsem to všecko dostal vysvětlený, ale mým třídním byl Oldřich Nový.
0: A na toho jsem se chtěla zeptat, čtete na myšlenku.
1: Já vám ukradu otázku.
0: Sdíleli jsme otázku v moderním světě.
1: No a to bylo bezvaný. Vy jste tady určitě znáte ty filmy. On byl zrovna takový, jako v těch filmech. On s tou dobou vůbec nešel, absolutně. Se mnou do třídy chodila ještě Jarmila Gerlová a Petr Habka a pan profesor přišel do třídy a kouřil třeba, jo. Normálně kouřil. Si sednul a povídá tý Gerlový, říkal, jo, Milko, prosím vás, doneste mi tam od tý tabule ten popelník. Ona říká, pane profesore, to není popelník, to je miska pro křídu z umělý hmoty. A on pál to jedno. A ona mu to přinesla, on tam tu cigaretu típnul, smradu bylo, otevřeli se okna a bylo po hodině.
0: Když dovolíte, vrátím se ještě k vašemu tatínkovi. Za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Když jste s ním mluvil jako malý kluk. Sdílel vaši radost z hudby, z toho, jaký máte talent, nebo přeci jenom měl trošku jinou představu o tom, kam byste měl svůj život směřovat?
1: No, já ještě v takových 14 letech jsem vlastně vůbec nevěděl, co a jak. My jsme se zhlídli a poslouchali jsme Luxemburg, jo, s kamarádem, se jmenoval Láďa Strejček, který taky měl takovou kaňku, protože jeho tetička se jmenovala Hraběnka von Rumerskirch. A takže on měl taky takovýhle malér, no a my jsme k ním jezdili na letní byt. A takže jsme si opatřili oba dva kytary, nějak se nám líbili Kučerovci a ten Laxe. A zkoušeli jsme, naučili jsme se asi 3-4 akordy, pak jsme na to hráli skoro všechno. Až nám řekli lidi, to, co blbneš, se musí opentlit trošku. No takže to byly tyhle ty začátky s tím Láďou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

in de woonkast. Daar hoor je, hoor je, hoor je. A našel jsem a není to to nejlepší.

dostal jsem však dobrý.

0: Zálety, ale ne zárybnické.
1: Já už tomu úplně rozumím. Já jsem si to zapsala, abych náhodou nezapomněla. No, nejlepší je nemít žádnou stálici. Já jsem vám rozuměla dobře. Taky jste rozuměli dobře, že jo? Říkal pan Drobný, že byl úplně plonkovej, pokud nám to nezaznamenal mikrofon. A já říkám, já vám to fakt nevěřím.
2: Ne? Tak dobrý.
1: Když zůstanu u těch stálic, je důležité, abychom v životě měli nějaký pevný bod.
2: Ano, měl jsem. A já jsem špatně pevný, aby jsme měli stále pohyb.
1: Ne, stálý pevný bod.
2: Bod jako? Aha. No tak, teď už je to trošku horší, ale bylo to dobrý docela.
1: Slzy, pot a radost v Rock and Blue, tak se jmenuje vaše poslední CDčko. Co si představit za slovem slzy? Co si představit za slovem pot? A co za slovem radost? Ale neříkejte, že to všechno dokážete jako městnat do jednoho slova.
2: Klidně. Já jsem to trošku si vypučil od americké kapely, která se jmenuje Blood, Sweat and Tears. A tady teď jako je to Tears, Sweat and Happiness, jako slzy, pot a radost. A je to, tak ty slzy, to je taková trošku nostalgie, že když jsme připravovali tohleto CDčko, který ho si udělá teďko, dělá už dotisk další, tak jsem našel text od Jirky Grossmana z roku 65 na světový hit Thomas Jones' Green Green Girls of Home. A já jsem ho zpíval v divadle Semafor, tu písničku, ale nikdy jsem to nenatočil. Až teď, teprv. A kdo trošku poslouchá rádio, tak v loňském roce to vyhrálo českou 12. českou hitparádu, kterou uvádí Martin Hrdinka. Musí to tam být minimálně 12 kol. Vyhrát se to musí, nesmí to být horší jak třetí. No a mně se to povedlo, tak jsem dostal takovou perlovou z jablonce, takový špendlík.
1: Granáty?
2: No.
1: Když mluvíte o hitparádě, já bych ráda připomněla, že Milana Drobného můžete poslouchat i v Českém rozhlase. Pořad Retro Milana Drobného. V anotaci toho pořadu se píše, že je to práce s archivem pro vás, vyhledávání unikátních nahrávek a k tomu vaše osobní vzpomínky. Tak mi řekněte, jakou pecku jste našel?
2: Každou neděli to je od 11 hodin.
1: Po Záletech.
2: Na rozhlase Sever a já musím, to jsem si naběh, já když jsem dostal tuto nabídku, tak jsem řekl jo, ale každý díl, aby byl jiný. Chápete, já už to dělám 6. rok, každý díl, to jsem si naběh. No ale jde to. A takže já musím vybrat zpěváky, kteří jsou jako retro. Já jsem tam ze začátku dal třeba Vaška Neckáře, Martu Kubiš a oni mě řekli, ty jsou mladý. A já jsem říkal, a z koho si představujete? A oni říkají, no tak jako Hana Vítová, Jiřina Salačová, Inka Zemánková, Arnoška, já pám dobře, a jak dlouho s tím vystačíme? Takže pak jsem samozřejmě začal dávat a Milana Chladila, Ivetu Simonovou. Já jsem na to zapomněl, musím to říct, protože Iveta je nezmar, já jsem nedávno navštívil a ona vždycky, když někde, protože ráda vyjela, to jí to nabíjelo, tak vždycky říkala, kam pojedeš, prosím tě, všechny ty lidi pozdravuj, takže já vás zdravím, pozdravu od Ivety Simonovy.
1: To moc krát děkujeme. A děkujeme za pozdravy. Říkal jste, že jste u ní nedávno byl, ale ona sehrála velkou roli i ve vašem osobním životě poslední doby. Ona se za vás nebo za vaši ženu zaručila?
2: Ano, s mojí ženou.
1: 2017.
2: 10 let to bude. 10 let a ona jí byla za svědka.
1: No. Na svatbě.
2: Já mám takovýhle, víte, to já když jsem se ženil po druhý,
1: tak, tohle už bylo po třetí, pardon.
2: Prosím?
1: Tohle už bylo po třetí.
2: Tohle po třetí a naposled. To jako určitě si říkám, já no. A po druhý zase jsem se ženil a odávala nás Magda Vašáriová ve Vídni a svědek mi byl Milan Lasica, no. Tak to taky zdravím teďko nahoru, no. Kamarádi nejsou už, no.
1: Já se vrátím, jsou tady s námi a dívají se na nás a bedlivě poslouchají, o čem teď na vlnách Českého rozhlasu spolu a s vámi, našimi posluchači, mluvíme. Vrátím se k tomu retru. Jasně, vracel jste se k umělcům, ke zpěvákům doby, kterou jsme každý považovali za naše mládí, jasně. A já jsem se ptala na tu největší pecku, kterou jste objevil. Nad čím vaše muzikantské srdce nejvíc zaplesalo, když sáhlo do archivu pro nějakou konkrétní věc?
2: No to se nedá říct, protože každý zpěvák má toho tolik, že kdybych já zrovna jako nejoblíbenějšího, nebo ženskou, já mám Tenutárn, Tom Jones, prostě zase Beatles, a to je všecko každý jiný rank, tak já tohle vybírat bych byl takový nespravedlivý. Já jsem rád spravedlivý a snažím se být jako těm lidem, co si zaslouží, tak radši bych to nechal, ať si to poslechnou ty lidi a uvidějí, co tam je. A každou neděli jiný téma, no.
1: Hledáte téma společné tomu danému vysílání a nebo si vybíráte třeba podle roků nebo podle času pořízení, podle témat písní?
2: Co mě napadne, no tak jsem své hráli písničky, jako když byly povodně, tak hasičům. No a jinak teď jsem si vymyslel retroslavík, jo? Jako in memoriam. No, tak to byste se dívali, teď to bylo vyhlášení tuhle neděli, no. A já to neřeknu, už si to ani nepamatuju, kdo to vydal.
1: No. Důležité je, abychom to, co děláme, dělali s velkou radostí. A já se vracím k názvu vašeho alba Slzy, pot a radost. Tak pojďme skutečně za každým tím jménem, názvem, skutečností poznamenat jednu věc, která je důležitá. Slzy, pot a radost.
2: Slzy to bylo to, jak jsem říkal, objeví taková ta nostalgie. Pot toho bylo spousta ve studiu, protože jsme to točili s nejlepšíma kytaristama a radost z toho udělaného. A v této desce asi 15 stránek mýho jako průřezu za 60 let. A k tomu ještě to, co tady máte, tak to je zase ke knížce. To je moje jiskrná poezie. Ta má letos 30 let. To jsou takové věci, moje básně, které mě napadají na různých místech, nejspíš ráno takhle, jo? Ono se to jmenovalo nejdřív latrinová poezie, ale ono to nevypadá dobře, to si někdo může říkat, to jsou nějaký sprostěny. Ne, tak se to jmenuje jiskrná poezie Milana Drobného. Chcete jednu básničku vám řeknu?
1: Ano.
2: Někde rostou květiny, jinde mrzne sněží. Led se se mnou prolomil, proto jsem tak svěží. No.
1: Můžu citovat dál? No. Můj kamarád Gott les na cizí plot chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal a karlík pak uháněl domů velmi spěšně.
2: No. To jsem měl asi před 14 dny koncert u něj v muzeu, v újezdu u Svatého kříže, to je v Plzně, a tam jsem tohleto předal, on tam má v tom újezdě pohřbený rodiče, má tam i lípu před tím muzeem, má to tam moc hezký, no tak tam jsem měl koncert a já se připravoval doma se vším tímhletím, oni říkají, my chceme tohleto a knížku, já se připravoval, co já budu říkat o Karlovi, a jedna paní pak stala a říkala, pane Drobný, my to o tom Karlovi víme všechno, ale my přišli na vás. No, tak jsem musel říkat zase ty blbosti.
1: Veršujete, ale taky malujete. A ještě předtím, než se k popisu vaší další umělecké tvorby dostaneme, tak si dáme jedny maléry. Co vy na to?
2: Maléry, dobře.

0: Já jsem se narodil v Československu, tak jsem Čechoslovák. Proto když jsme přijali někam jako do Bratislavy, tak tam jsem se dozvěděl nějaký fóry a zase když přijel Lasica do Prahy, nebo, tak já jsem vyprávěl, teď když to říkám, jako, tak už to vyprávím v cizím jazyce. Jo, protože jsme se rozdělili. Ale já chci říct jenom tu maličkost, že s tím Jirkou Grossmanem jedna věc, on byl ohromně pohotový. A my jsme napsali pro bratislavskou líru Bambule bijou bác. A to na nás koukali ty poradci a novináři, hlavně na toho Jirku. Pan Grossman, čo to tak je to? Čo to tak je bambule? Bambule bijou bác, no čo to také, v tom chcete pokračovat? A Jirka byl pohotový a povídá, no v tom budeme pokračovat, Bambule bijou bác je první díl. A máme připravený druhý, ten se bude jmenovat Řeřich a říká Řach.
1: Procvičili jsme si jazykolamy, ostatně je procvičování základem toho udržet si hlas tak dlouho, jak máte v plánu?
0: No to se musí, no. Ráno jsem a různě upijána. Já mám alergii trošku, takový, že takhle se to minul počasí, tak to vypadá, jako kdybych vyholil 20 sparet, ale já nekouřím. A tak, jako, ale když zpívá, tak je to lepší, ale když mluvím, jak je to blbý. No.
1: Já tady mám před sebou jeden obrázek, jak bych si přál, aby vypadaly Benátky nad jezerou. A ten obrázek, který kreslil Milan Drobný, jsou skutečné Benátky? Tak byste si přál, aby vypadaly?
0: No, to jsou takový nápady. Karlovi jsem dal, to je na zadní straně, Karel Gott, jak řídí skotskou filharmonii.
1: Spoluúčinkuje černošský smíšený sbor, doprovází punková skupina Děti slunce. Iniciály KG vytetovali mistrovi na hlavu děti. Důkazem toho, že se jedná o skotskou filharmonii, je i počet muzikantů.
0: No, to se mě ptali novináři. A proč skotskou? Já jsem říkal, protože filharmoniku je tak skoro stovka, tak to bych se zbláznil, tak jsem udělal skotskou, že jich je míň.
1: Ne, možná, když se s dovolením vrátím ještě do důležitých momentů, já vás muzikanty objevuju taky, ale obdivuji za paměť. Za to, že si pamatujete to, jak jednotlivé věci sloky, jak text zní. My meteorologii pořád používáme synonyma, podmiňovací způsob a bloudíme tím slovesným tvarem předpovědi počasí až k výsledku. Ale vy si to musíte přesně zapamatovat. Jsou verše, které vám naskakují do hlavy jaksi automaticky a snadno, a verše, o kterých si rovnou řeknete, tohle to se v životě nenaučím, to si v životě nezapamatuju.
0: No, to tak není ono, když něco děláte, já jsem i taky hrál Lumíra v Dívčí válce a tam jsou věci takové, které se musíte naučit, nebo v divadle Semafor byl inšpicient Míla Balcar. Kdo jste viděl Hoří má panenko, tak hned první záběr tam visí člověk jako na štaflích, takhle se drží něčeho a než to začne hořet, tak to je Míla Balcar, který měl takovou, jako, jak bych to řekl, no, takový výmysl, co si udělal, zdefraudoval Modrýho Mauricia. Udělal, napodobil. A za to dostal prostě životní minimum, protože ho zavřeli a nikdo ho nechtěl nikde zaměstnat. On byl mrzák, měl jednu nohu špatnou a divadlo Semafor ho zaměstnalo za to, že byl takový jako vstřícnej, dobrý. A ten znal Bibli z paměti. A já si pamatuju, když my jsme měli s divadlem lyžařský závody v Krkonoších, tam bylo takových 500-600 lidí. A on předtím měl proslov. On chodil zásadně v černém obleku, černou kravatu a teď přišel a povídá, nech neveští kozlové sestoupí na naši vinici páně. Amen. A bez obinušku to tě jako v křivolaké lučiště se obrátit. Amen. A bylo to.
1: Vzpomínal jste semafor, když čtu ve starších rozhovorech s vámi, píše se, že divadelní hra Poslední štace byla pro vás nejúspěšnější jako pro herce a jako pro zpěváka. Tak jaká byla vaše úloha? Připomeňme si Poslední štaci.
0: No, Poslední štace opravdu byla se mnou spojený ještě jiný věci, jako režii dělal Jiří Mencel. A s ním dělat, ten mě postavil tu roli, která byla druhý asistent. Poslední štace, to je jako takový ústav, kde lidi chodili opravdu už na poslední štaci svého života. A já jsem byl, což je pro lidi vždycky bezvadný, já tam hrál blázna. To je vezvají pro kamarády, když se zeptají, jako viděli jste už Poslední štaci v semaforu? Jo, viděli jste Drobnýho, jo, a co tam hraje? Sám sebe. No a takže v tomhle tom jsem si jako prostě udělal a dokonce si pamatuju, že když to viděl pan Werich, který neměl rád nějaký moc napucovačky v mý knize, tak je to napsaný, tak říká, tenhle kluk vypadá blbě, z něj by mohlo něco být. No, hezký.
1: Život není jenom písnička, tak se ta kniha jmenuje. Tuším, že 11. v pořadí.
0: 12.
1: 12. v pořadí. Ano. A vy jste si jistý, že poslední?
0: Určitě. To bylo takový práce s tím teď. Abych se neopakoval, pamatovat si to. Ono to není jako sranda, když chci ještě dělat jiný věci, ještě když koncerty a to psát, tohle to je, no, skánět na to prachy. Hůza.
1: Milan Drobný bez příkras, bez cenzury a hlavně s humorem, který ho provází celý život. Hvězda, která zpívala na světových pódiích od Paříže přes Káhiru až po Kanadu, držitel platinové desky, o tom jsme už mluvili. Legenda nočního proudu a jeden z nejvýraznějších hlasů české populární hudby. Otevírá svou životní kroniku tak, jak jste ji ještě nikdy nečetli. Je to upřímný, vtipný a místy dojemný.
0: Děkuju.
1: Tak teď je otázka, jestli budeme vyplouvat, anebo budeme azurově vstávat. Nejsem si jistá, na čem jsme se domluvili.
0: No, já bych dal třeba tu písničku, co vyhrála tu hitparádu.
1: Tak pojďme sem s
0: tím. Jo, teď si to zvládneme. Tak jo.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zálety, ale nezárybnícky.
1: Milan Drobný, Petr Znamenáček, posloucháte speciální poslední předprázdninové vysílání Záletu. Petr Znamenáček, šéf kapely Na Drobno. Jaká je nejzásadnější drobnost ve vašem životě?
2: To jich bylo několik. Tři moje byly drobnosti.
1: Píšu si. První?
2: Míša.
1: O, Míša.
2: Druhý Honza. Třetí Milan. Tři děti, no.
1: Vaše tři děti. No. Máte v kapse drobné?
2: Nemám teďko. Tam mám dvě trsátka, kdybych jednu ztratil, tak nemám. Takhle se mě ptal Jirka Kysilka, bubeník v divadle Semafor. Hele, nemáš nějaký drobný? A já povídám, já mám, ale já jsem to dal za Kyselku teďko.
1: Nejchutnější drobek ve vašem životě? Nejchutnější, fakt jsme u kuchyně, jo?
2: U čeho?
1: U kuchyně.
2: U kuchyně, no jo, no, no, tak toho je víc, toho je víc. To já mám
1: tak
2: rád.
1: Autor kuchařky.
2: Autor, taky jsem napsal, málo z kapsy, hodně do žaludku.
1: Ano, drobné z kapsy, no. Málo do žaludku.
2: No, no, tak já mám rád, nejsem vybíravý, ale svíčkou, ptáčky, segedin, jako to je u nás, a jinak asijskou kuchyň, to mám rád a umím si sám i uvařit, jako když jsou dobrý konzervy.
1: Máte rád na koláčích drobenku?
2: Na koláčích žena dělá, ale já ji nemusím, protože mám taky zrcadlo a váhu, takže radši to smetu.
1: Dobře, a řeknete mi ještě prosím, bez jaké drobnosti by se neobešel váš život?
2: No, tak rozhodně bez lásky, on je to taková fráze, už se to říká, že jo, samozřejmě to. A sport, hudba, sport. A to, já prostě tohle to musím vázat dohromady, ani nevím, co bych dal na první, na druhý, na třetí. Z toho sportu jako na něco rád koukám a něco taky provozuju. Já než jsem začal zpívat, tak jsem hrál závodně hokej a jezdil na kole. No a v 35 jsem začal s tenisem, no a to trvá furt do dneška.
1: Když vám něco má udělat drobnou radost, co to je?
2: Když je to dárek vyloženě pro mě. Jako, jo, rozumíte, já nemám rád, já vím, že to je, kolikrát se to dělá, ale hele, víš co, on má narozeniny, tak mu vezmu flašku a je to, jo. To je, já mám rád, žena moje mě teď udělala k mým narozeninám. Před rokem ještě nedělala nic tohodle toho, co, o čem se bavím, a vstoupila na vázy a keramické věci. A tak mě udělala, představte si, keramickou kytaru, ale i ze strunama nabarvený, vypálený, tohleto. No, takže takováhle šikovna.
1: Má trpělivost.
2: No, má trpělivost. To jo, to musí mít.
1: Mluvíme o drobnostech, mluvíme o důležitých věcech v životě. Když klapne opona, když se zavře opona, na divadle, na pódiu, když tady klapnou dveře galerie. Na co první budete myslet?
2: Na co budu?
1: Myslet.
2: Mlsat?
1: Myslet.
2: Jo, myslet.
1: Tak jestli budete zase, mlsat, zase tak
2: to,
1: ano.
2: To žrádla. No, na co budu myslet? No, abych teďko, tady třeba odsaď konkrétně, abych dojel v pohodě domů a nenaboural se s nějakýma autama, co jezdí proti, no tak takhle abych, protože řídím, no tak to je dobrý a my bydlíme kus jako směrem k Ústí nad Labem v Zeměchách, tak to mám asi 150. No tak, tak to je první, co mi napadne. A druhý, co mi napadne, už abych byl u otevřený flašky červeného vína.
1: Dobře, děkujeme za upřímnost. Víte, když mám tu čest se na vlnách Českého rozhlasu potkat s někým, kdo provází můj život, tak mi to vždycky udělá radost. A já věřím, že i vy, naši posluchači, stejně tak vnímáte písně Milana Drobného. Je nějaký verš, který vám automaticky naskočí, řekněte?
3: Milan Drobný je drobný.
1: Milan Drobný je drobný.
2: To byla a písnička, kterou jsme napsali ze Zdenka. Můj syn je drobný a tady někdo řekl Azurové ráno. Taky no. Tak já vám napovím, tak ještě pláču.
1: Pláču, pláču, jsou. Kytky se smály, Milane.
2: Kytky se smály, no jo, to byla, ano. Tak počkej, ty kytky nebo azurový?
1: No tak ještě to nechme chviličku otevřené. To je těžké, že jo? Někdy jsou rána truchlivá, to je jeden z dalších veršů, který se opakuje. Pak jsem si tady ještě udělala poznámku, já chvátám do mléčného baru zapít žal, mlékaři dolej.
2: Mlékaři, to jsme udělali s Čechem takovou recesi, jako tohleto, a ta kritika to moc jako nepoznala a my jsme za to dostali černou ránu tenkrát v tom roce. A to je, se dává za píseň, která je nejhorší za ten rok.
1: Když teď zavřete oči, co přejete všem kolem, kteří tady sedí v publiku v Gočárově galerii, co přejete posluchačům Českého rozhlasu, co přejete sám sobě? Zkusme se zavřenýma očima.
2: Zavřený oči, a já tohleto říkám i s otevřenýma, když se probudím třeba v noci, tak já přemýšlím už teďko, víte, mám takový heslo, že stáří není pro sraby. A já přeju každému, jako kdo to myslí ze všema dobře, jenom to zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, protože já nevím, co všechno ostatního, tak si to dá opatřit nějakým způsobem, ale bez toho zdraví můžu to otevřít už ty oči. Dobrý. Ježišmane, tak to víte, já bych tady usnul takhle, já kecám takhle. No tak dobře, takže já bych byl zdraví, zdraví, zdraví, zdraví vás, Milan Drobný.
1: Otázka pro Petra. Je něco, co byste chtěl na Milana prásknout?
4: No tak to je svízelná otázka.
2: Opatrně.
4: No to asi, víte co? Ne, já řeknu úplně pravý opak. Jo? A zrovna teď jsem si to jako říkal v mý hlavě, jsem si říkal, že si strašně vážím toho, ale doopravdy, že ty léta jsem mohl strávit s tebou a že jsem mohl prožít to, co bych asi s někým jiným neprožil. Děkuju ti.
1: Harmonická souhra. Milan Drobný, Petr Znamenáček.
2: Ten hůl mě chtěl rozvrčet, nebo co?
1: No a teď je na vás, Milanem. Dali jsme vám námětu na poslední píseň dnešního vysílání záletu celou řadu.

Má chvíle trable na mě nemohou, pověd se všem nesnází. A pak černá káva na bařiči zavoní, celý den se roztančí. Je to dobrá zpráva, někdo na mě mává, je a má nejsladší.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Republiku sužuje extrémní horko, záchranáři mají víc výjezdů. Většina kempů v našem regionu hlásí dostatek volných míst na léto. Fotbalisté Anglie, Chorvatska a Ghany postupují na mistrovství světa do vyřazovacích bojů. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Českou republiku čeká tropická neděle, bude až 40 stupňů. Už v sobotu padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 40,9 stupně Celsia. Kvůli horku častěji vyjíždějí záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Část českých záchranářů dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém zemětřeseními budou pátrat po přeživších pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného dorazilo s týmem i 8 psů vycvičených na hledání lidí a veškerá technika.
6: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
2: Otřesy ve Venezuele si vyžádali nejméně 1400 obětí. Záchranné týmy tam vyslali například Kolumbie, Francie nebo Německo. Většina kempů v našem kraji hlásí dostatek volných míst. Kemp Dolce na Trutnovsku má zatím nejméně obsazenou druhou polovinu července. V autokempu Rozkoš u České Skalice lidé na léto rezervovali zhruba polovinu kapacity. Menší kempy jsou zaplněné víc, třeba v

0: Na chodě Bělovsi zhruba z 80%, říká správce Drahoslav Frýhauf.
1: To vypadá dobře a samozřejmě ještě jsme rádi, že jsem tam nějaký místečko volný, že někdo přijede a nemusím ho posílat k sousedům. No, většinou bývá červenec a do poloviny srpna. Od poloviny srpna bývá už takový útlum, protože už se chystá škola a rodiče už tak nejezdí. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Dále Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Biozátěž je dnes na Trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Vamberku pozor na uzavírku Husova náměstí, kde pokračují krajkářské slavnosti.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
3: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou. A do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velko radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, tady jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé a autoři těch kterých receptů.
0: V čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlahačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mlíka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, od Peťovy babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení, konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby, já si toho vážím hodně, trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby, takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně, do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plitečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme, obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí, podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc, tak takový komfort nemáme, takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku a k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na 3. místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou, děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinou.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Pousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sněm hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Česko se potýká s extrémním horkem, lékaři doporučují hodně pít. Voda na koupalištích v našem regionu většinou vyhovuje. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Meteorologové varují před horkem, teploty dnes vystoupají k 40 stupňům Celsia. Důležité je omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim, pokračuje praktický lékař Josef Štolfa.
3: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
2: Kvůli horku platí taky výstraha před požáry na většině území Česka. Částečné ochlazení má dorazit zítra. Většina přírodních koupališť v našem kraji má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jenolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Město Jičín nechalo vypracovat projekt na opravu historického domu pod jezuitskou kolejí. V budově mají vzniknout startovací byty, komerční prostor a taky ateliéry.
4: Při převzetí nemovitosti od státu se město zavázalo, že budovu využije pro účely sociálního bydlení. Protože je objekt kulturní památkou, bylo nejprve nutné udělat detailní zaměření budovy a stavebně historický průzkum. Teprve na základě těchto podkladů mohla vzniknout dispoziční studie. Hrubý odhad nákladů na rekonstrukci před vypsáním soutěže je podle radnice přibližně 50 milionů korun. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Řidiči některých dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
5: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
5: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
7: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
5: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
2: Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit Rakušané.

0: a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1. Dále jde i Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
2: Krásný letní den přeje opět po týdnu Lada Klokočníková. Je tu poslední červnový magazín i o tom vašem životním stylu a co nabídne. Na letní plány se zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde všude můžete využít šátky jako módní doplňky. Léto je tu v plné síle a tak v kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a taky poradíme, jak v horkých letních dnech hydratovat tělo. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme rodinné vztahy na dovolené. Taky si něco povíme o kopřivě a v konci šarmu vám ještě představíme vicemistra Evropy v bojových uměních Lukáše Sýkoru. A na mém stole už taky leží knížka pro jednoho z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak teď buty a po nich voláme sympatickou, stále dobře naladěnou a usměvavou Taťánu Medveckou.

0: Jednou z osobností, které jste i letos poslali velké množství hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku, je herečka Taťána Medvecká, kterou v tuto chvíli zdravíme po rozhlasových vlnách. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno, teda ono už bude poledne.
0: Ano, ano, paní Medvecká, jsme na začátku léta, jste naším prvním letním hostem, tak jaké bude to pracovní léto teď koncem června, začátkem července?
1: My právě dneska začínáme hrát s divadlem Kalich pod Žižkovskou věží, vlastně na otevřené scéně. No potom je roztočený seriál Vraždy v kraji, který se natáčí v nádherném prostředí Českého středohoří, takže já se tam vždycky těším, jakože jedu na výlet, protože to je čistá krása, ta krajina tam. No a potom bych taky měla trošku odpočívat, protože jsem strašně moc pracovala během roku, takže potom dáli pámbu a budou lítat letadla, tak snad bych měla letět k moři.
0: Máte ráda léto? Vy jste narozená v listopadu, takže nevím, jestli to léto je to pravé ořechové, co vyznáváte.
1: To je to nejpravější a nejořechovatější. A čím tepleji, tím lépe. Vím, že všem svým kolegům lezu na nervy, protože já jsem strašně zimobřivá a je mi stále zima. No a konečně, když začne být to léto těch 30 stupňů nebo 35, no tak já ožívám a okřívám. A zatímco všichni prostě padají, že je vedro, no tak já jsem konečně šťastná, že je teploučko.
0: Paní Taťáno, řekněte mi, kde se ve vás bere ta stálá energie, radost ze života, z vás vlastně ta energie čiší. Máte na to nějaký recept?
1: Já o tom nějak moc neuvažuju, mě ten pambu takhle a ti moji rodiče mě prostě takhle stvořili a takhle tady jsem.
0: Máte dvě dcery, Kateřinu, Kristýnu, prý už také jste babičkou, nevím, jestli dvojnásobnou, jestli to říkám dobře.
1: Trojnásobnou.
0: A jsou to všechno holčičky?
1: Ne, máme dvě holčičky a jednoho chlapečka Františka.
0: Takže co ta role babičky, ta vás také naplňuje v životě?
1: Já jsem vlastně taková jakoby sváteční babička, no když můžu a vyjde mi odpoledne volný, tak samozřejmě běžím s těma svýma miláčkama potěšit, ale bohužel myslím si, že dcery moje by určitě uvítaly, kdyby byla babičkou na větší časový úsek.
0: No, 21. červen je také nejen první letní den, ale také den otců a tak mi nedá, abych se nezastavila u vašeho manžela, scénáristy, dramaturga Jiřího Dufka, protože údajně se blíží zlatá svatba, je to tak?
1: Nepočkejte, to ještě ne. My se známe od roku 74 a svatbu jsme měli 79.
0: Tak to je ještě čas.
1: Tak to je ještě čas, ne.
0: Pojďme trochu oslavit ty muže. V čem vlastně je jejich to krásné kouzlo toho, že vedle nás stojí a jsou nám oporou? Je to tak určitě i u vás?
1: No tak já děkuju pánu bohu, že já jsem takového muže našla a myslím si, že to je radostnější pocit, když vlastně máte vedle sebe někoho, koho se můžete opřít. No.
0: Stavím se ještě u dabingové práce a rozhlasové práce. Je tam také něco, co vás teď čeká, anebo co jste dokončila?
1: Teď jsem dělala, myslím, že se to jmenovalo Vražda za bílého dne. Ano, a dělala jsem paní venčícího psa a točili jsme to tamhle hezky krásně v plenéru. Opravdu tam byly zvuky Karlínského parku a Karlínského štěkotu psů.
0: No já bych mohla dlouze pokračovat o všech filmových rolích, televizních rolích, divadla. Pojďme si povědět, toto všechno je to, co na vás všichni i naši posluchači oceňují a jste v té naší desíce šarmantních. Byli bychom velmi poctěni, kdybychom se s vámi mohli setkat také na tom našem slavnostním večeru, na kterém si budeme připomínat 30. výročí téhleté ankety. Takže doufám, že se vejdeme do vašeho pracovního plánu a že třeba se s vámi ti, kteří vám posílají hlasy, budou také moci setkat právě.
1: Moc milý. A já jenom chci teda všem těm milým posluchačům, kteří mě ty hlasy posílají, tak moc poděkovat. Vážím si toho a vůbec ani nevím, jak je to možné, že takhle někomu stojím za poslání hlasu a ještě k tomu šarmantní osobnost. Tak si představuju takovou dámu, která má klobouk a tak jako jde tím životem a já si teď tady hodím baťoh na záda a popeláším na autobus.
0: No tak, ale víte nevím. Co, takhle my si představujeme šarmantní osobnost. Takže paní Taťáno, mnohokrát děkujeme. Děkujeme za ta slova, která jste nám věnovala. Přejeme vám krásné léto, ještě lepší dovolenou a budeme doufat, že se třeba toho 23. října s vámi setkáme a budeme vám moci za všechno poděkovat. Mějte
1: tak
0: se hezky.
1: Děkuji za oslovení, za pozvání a taky všechny zdravím a mávám tady ze slunečné Prahy toho času.
0: Taťána Medvecká, děkujeme.

0: v modních trendech vítám letně naladěnou modní navrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidelného hosta Šarmu. Pojďme se tedy letně ladit, protože Jitko, ty už si v jednom z našich vysílání říkala, že k létu neodmyslitelně patří letos šátky. Takže jaké šátky a jak je používat?
1: Tak jsou to především větší tvary šátku, ale i ty menší, vlastně v podstatě jakýkoliv kousek látky můžeme využít. Samozřejmě my ho známe, že to vážeme kolem krku, v létě maximálně ještě tak, když se chráníme před sluníčkem, tak na hlavu, ale vlastně v letošní sezóně je ten šátek nebo šálka jako nutný doplněk, co se týká místo opasku, místo náramku, pokud chceme chránit ouško třeba naší kabelky, nebo si to chceme více doladit k našemu outfitu, tak kolem otočeného toho ouška. Takže vlastně ten šátek nebo šálka fungují jako doplňky, které vlastně využijeme jinak, než je jejich klasické využití.
0: Co se týká materiálu, měly by to být tady asi ty nejjemnější materiály a hodně barevné, anebo stačí i jednobarevný šátek?
1: Může to být i ten jednobarevný šátek, záleží na našem outfitu a přesně, jsou to ty jemné látky, jemné materiály, takže hedvábíčko, jak klasické šátkové, které známe takzvaně ponží, ale může to být i ten šifon, anebo to může být i bavlněný šátek, může to být i lněný šátek, ale ty jsou trošičku takové objemnější, takže tam si dávat pozor na to, aby jsme si třeba, pokud to chceme využít, místo opasku v pase, ať už k šatům, nebo ke kalhotům, nebo přes tuniku, nevytvořili takzvaně okrasnou pneumatiku kolem toho pasu, aby nám to splňovalo ten účel. Takže fakt ideální jsou opravdu ty jemňonké šátky ze šifonu, ze hedvábíčka, ze viskózy.
0: Prostě Myslím, že je to báječný doplněk na léto. Někdy bych řekla i umělecké dílo, protože se šátky se mi vybavuje jméno Andreje Vytlačilové, modní návrhářky, která prakticky dělá krásné šátky a skutečně každý ten jeden šátek je originál a pokud si ho žena pořídí možná do svého šátníku, tak je to umělecké dílo, které tam má.
1: Přesně tak, šátky od Andrejky se dají pověsit jak na zeď, když je nenosíme, tak samozřejmě naaranžovat na krk, naaranžovat i na tu kabelku, jakkoliv. A myslím si, že co se týká Andrejčiných šátků, tak to je prostě investice. To vlastně nikdy nezestárne a vždycky to bude na časový kousek. Takže když už budeme něco vybírat, tak bychom měli kouknout na to, aby se to dalo nosit celoročně, což vlastně většinou u těch hedvábných šátků a šálek je.
0: Když mluvíme o šátcích, patří i k mužům?
1: Muži v létě nosí rádi třeba právě ty zmíněné lněné nebo bavlněné. Samozřejmě k sakům nosí potom i třeba jakoby během chladnější sezóny, ale myslím si, že i k ním patří a vlastně dotváří to celkový outfit a trošičku to změní, protože můžeme mít třeba u mužů lehkou košili nebo nějaké polotričko. Ten šátek tak jako vypadá ležérně a velice jakoby pěkně.
0: Hodí se to také k moři, protože já si myslím, že i tam se nám ten šátek může hodit a můžeme ho využít mnoha způsoby.
1: Přesně tak, můžou to být opravdu až ty velké velikosti, třeba 130 na 130 nebo 150 na 130 a tam už to využíváme i třeba jakoby pareo, jako sukni, anebo i jako šaty, pokud jsme odvážné a můžeme to ovázat kolem sebe, pěkně zatočit, třeba opaskem jenom svázat v pase.
0: Je ještě něco, co by si řekla na adresu šátku a hedvábných šál teď v létě, kdy tedy už se chystáme na ty dovolené, chystáme se k moři, ale chystáme se i do hor?
1: Nemáme se bát ani těch barev, ani těch jednoduchých vzorů, že vždycky ten šátek se nám do toho šatníku hodí. Zkrátka, pokud vás něčím osloví, nepřemýšlejte vůbec na tom, jestli ho teď využijete. Do šatníku našeho patří a myslím si, že tam žádný nestratí.
0: Říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která byla i dnes hostem modních trendů. Děkujeme a přejeme ti hezké léto.
1: Děkuju a taky krásné léto všem. Naschledanou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I v horkých letních dnech mnozí vyhledávají vlažný kopřivový čaj jako nápoj, který nejen povzbudí, ale také zažene žízeň. Popíjet kopřivový čaj se zkrátka v poslední době stává znovu populární, ale kopřivu známe také dávno jako bylinu se silnými detoxikačními účinky. Je pravda, že ideální sběr této byliny je koncem května, kdy raší mladé rostlinky a kdy ji často i využíváme k jarní očistné kůře. Taky ale víme, že s kopřivou bychom to neměli přehánět. A tak jaké je správné využití, na to se doktorky farmacie Elišky Vencovské zeptala Jana Kudyvejsová. A ptala se i na to, co všechno umí tahle bylinka podpořit.
1: My bychom tím určitě mohli začít, na co je dobrá, co všechno kopřiva umí.
2: Tak kopřiva je opravdu jedna z takových těch bylin, které se dají výborně použít i do takových těch očistných kůr, ať už očistu berete jako velkou změnu nebo i takové jakoby opatření jako na trošku probuzení toho organismu. Ta kopřiva působí jako diuretikum, to znamená, že odvodňuje, tím pádem i to tělo svým způsobem vlastně očišťuje. Hodí se tak při různých zánětech spojených se záněty močových cest, pokud jsou třeba v počátku nebo jako taková podpůrná léčba, tak ta kopřiva má velice dobré účinky na tohleto. Kopřiva také pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi, což je taky vlastně takový benefit třeba pro pacienti, kteří trpí prediabetem nebo diabetem, tak jim to může takhle jako v tomhletom trošičku pomoci. Co se týče čaje jako takového, tak kopřiva se dá samozřejmě, ten čaj z ní se dá připravit jako ze samotné kopřivy, anebo si můžeme připravit takový jakoby kombinovaný ještě s dalšími bylinami. Dá se to třeba zkombinovat s pampeliškou, sedmikráskou, břízou nebo violkou a od každé té byliny ten čaj je vlastně poměrně jednoduché připravit, stačí od každé té byliny vzít třeba tu hrst a promíchat si to takhle.
1: Takže teď budeme pracovat s čerstvými bylinkami v této formě a jak zalívat vodou a jak horkou vodou, abychom si neponičili právě ty důležité látky.
2: Záleží, co z té kopřivy chceme dostat. Většinou takovou jakoby pomůckou nám může být, pokud máte tu kopřivu koupenou, pokud ji nemáte prostě pozbíranou, tak se dodržuje prostě to, co tam uvádí ten výrobce. Většinou to bývají bylinky, které jsou kontrolované. Ty z přírody doporučuji spařit vařící vodou a pak už můžete tu kopřivu třeba zařadit i do běžného stravování, to znamená třeba do polévek, dá se přidat třeba do omelet, dá se přidat i do různých pest.
1: Oni jsou na kopřivě takové štětinky, které můžou štípat, pálit. Tak, jak je trichomy odstranit?
2: Právě ty trichomy se dají odstranit tím, že tu kopřivu dostatečně propereme nebo ji nějakým způsobem spaříme, tak tím se těch trichomů zbavíme. Nebo úplně takové ty čerstvé, nejčerstvější ty kopřivy. Nebo pokud někdo opravdu seká trávník jakoby na Otavu, tak tam to může získat a ty většinou nejsou ty jakoby pálivé, nepálí do rukou, tak se dají použít přímo.
1: Jak často kopřivu popíjet, abychom si právě udělali nějakou takovou jarní detoxikační kůru a nepřehnali to?
2: Tak, to doporučení pro zdravého člověka je 2x až 3x denně šálek čaje, zhruba po dobu těch 2 až 3 týdnů, s tím, že pokud si dáváme třeba jeden ten šálek čaje, spíš teda třeba dopoledne, aby nás to právě na noc třeba nedráždilo k běhání vlastně na záchod, tak v tom případě potom se dá třeba popíjet i měsíc. Opatrná bych byla u některých pacientů, kteří třeba trpí už nějakými jakoby složitějšími ledvinovými poruchami, tam bych to určitě konzultovala s lékařem. Stejně tak, pokud ten zánět, třeba jedná se o zánět ledvin, to znamená, už jsou postiženy ty vyšší části močových cest, tak tam bych byla jako opatrná s tím užívání. Stejně tak pacienti, kteří chronicky užívají léky na ředění krve, tak pokud by se ta kopřiva používala ve velké množství, tak tam to radši konzultovat.

0: po týdnu opět schůzka s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den a
0: máme
1: děkuji.
0: Máme asi 5 minut na to, abychom probrali tentokrát rodinné vztahy na dovolené, protože já si myslím, to je velice citlivé téma.
1: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě, takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
0: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
1: Obrovská, mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec, z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba. Je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí. To, že jsme na dovolené spolu, ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku.
0: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
1: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit, umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
0: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
1: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
0: A potom bude pěkná dovolená.
1: Každopádně.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Já vám děkuji a těším se zase na shledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Možná prožíváme nejteplejší týden tohoto roku, a tak nezapomínejte při pobytu na slunci používat vysoký ochranný faktor. O SPF prvku už jsme ve vysílání několikrát mluvili, tedy o tom, abyste si všímali, jestli na opalovacích krémech je zahrnuto ono SPF, tedy faktor ochrany před sluncem. Ale pokud chcete mít hezké opálení, tak je také dobré udělat si předem třeba i doma domácí peeling celého těla, který zbaví tělo od umřelých buněk. Jak o tom už bude dnešní kosmetický rádce s Vlastou Libotovskou?
1: Když budete chtít mít krásné, takové sjednocené opálení, tak předtím si udělejte peeling. Peeling celého těla a peeling pleti. Je to úplně jednoduchý, doporučím vám takový ten domácí peeling, anebo si můžete i zakoupit. Samozřejmě ty peelingy jsou. Takže domácí peeling. Stoupnete si do sprchy, koupíte si tu zakysanou smetanu, do toho dáte 5 polévkových lžic soli, nebo tam můžete dát 5 polévkových lžic kávy, a na navlhčenou pleť krouživými pohyby budete masírovat vlastně celé tělo. Potom se osprchujete a nanesete si samozřejmě buď pleťové mléko, anebo si můžete nanést nějaký krém. Vynikající je samozřejmě i krém z kokosu. A milé dámy, opravdu na obličej, tam vám zase doporučím jiný peeling, je lehoučký, stačí do dlaně, když si dáte jakýkoliv olej, jestli si tam dáte olivový, slunečnicový, můžete dát třeba i dětský olejíček nebo kokosový olej, a do toho si přidáte trošičku citronu nebo pomeranče, můžete přidat ještě buď tu hrubou sůl nebo cukr třtinový, nebo kávu si tam můžete přidat. Uděláte si takovou kašičku a zase na navlhčenou pleť nanesete, krouživými pohyby budete masírovat obličej, stačí 2 minutky, potom to opláchnete vlažnou vodou a nanesete si krém. Tímto je pleť připravená vlastně na takový to pěkný opálení sjednocený. A jak jsem říkala, nikdy nechoďte ven bez ochranného krému s SPF buď 30 nebo 50. A teď si řekneme něco o hydrataci, jak ji dodat. Jedna taková věc, rychlá, ráno vstanete, namočíte si ručníček do vlažné vody nebo do minerálky a nanesete na pleť na 5 minut, a tím ona se nasaje vodou na celý den, co potřebuje. Hydrataci potom dodáváme i vnitřně, to znamená 2 až 3 litry minerálky vypít, to bych doporučila každý den. Určitě potraviny, které mají hodně vody, královna vody, to je okurka, takže hodně jíst ty okurky, rajčata, papriky, valit to do sebe horem dolem. A milé dámy, i ta okurka, ta vám dodá i hodně vody do pleti, takže stačí, když si jemně nastrouháte okurku, dáte si třeba 1 polévkovou lžici tvarohu nebo zakysaný smetany a nanesete si na obličej. Necháte klidně jenom 10-15 minut působit a tím ta pokožka se vám nasaje vodou, a když to potom smijete, tu masku, máte ji nádhernou, takovou vláčnou, krásnou, potom stačí nanést jenom krém a budete maximálně spokojený.

na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Řekla bych, že už dlouho jsme v Šarmu nesportovali a přitom o nutnosti každodenního pohybu mluvíme každý týden. A tak dnes to trochu napravíme. Ne, nebudeme cvičit, nebojte se, nebudeme ani radit, ale rádi bychom vám představili muže, pro kterého je sport celoživotní láskou. Možná vás překvapí, že právě v Hradci Králové žije vicemistr Evropy v bojových uměních Lukáš Sýkora. Přišel jsem z Bratislavy, ve váhové kategorii do 660 kg má za sebou hned několik úspěchů. Ze Slovenska se přestěhoval do Hradce Králové, kam ho přivedla jeho rodina. Smyslem života je pro něho teď především malá dcerka, ale sport neopouští. No a Češi a Slováci se podle něho řadí ke špičce mezi zápasníky. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej judo a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilské jiu-jitsu, tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg, 66 kg a plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
1: Jak to ide, chodím do Good Luck Gymu, pánovi Hanzákovi, Voborníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v Oktagonu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na Vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší bolci, takže ideme tam, nedáme si dodržky poriadne, len tak z lahučka, aby sme na druhý deň stali.
2: No ale mluvit s vicemistrem Slovenska.
1: Dokonce je několikonásobný majstrem Slovenska.
2: No, tak to se jim tak nezadaří a tu možnost teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určitě. Každé ráno vstanete, pozrite se na svou postavu alebo na seba a teraz jste smutný, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá věc je, že se zobudíte a víte, že máte zdravou dceru. A že jste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako, že čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným, aj to judo, aj to MMA-ko, pretože na rovinu ja som taký, že ja mám rád, keď si ako zdám s niekým ako po papuli, hej? Ale pozor, na tej žinienke. No je niekde na ulici, alebo tak, hej? Pretože sme, každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť, alebo tak. Ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super záštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určite. Aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
2: Takže ti dva favorita sú?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner. Z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde nájdu svojho vzora, toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste
2: vzorom. V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Vám je kolik roku?
1: Mne je 37 rokov teraz.
2: Do kolika let sa dá delať bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: Jo? To ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To už je úplne na inej úrovni, to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Jak postojár, tak zemáš. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri, tí mladí teraz.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vážení redaktoři, ráda vás poslouchám a dávám hlas panu Jaroslavu Svěcenému. Vaše posluchačka je Mrázková, Hradec Králové. Tak za tato slova mnohokrát děkujeme, paní Mrázkové, posíláme knížku a doufám, že nás bude i nadále ráda poslouchat. No a protože od příštího týdne nás čekají červencové Šarmy speciál, tak další ceny věnujeme opět v srpnu. To ale určitě neznamená, že byste měli přestat posílat hlasy pro naši desítku šarmantních. Jak jste slyšeli, hlasování tady bude až do konce září. No a taky připomínám, že vstupenky na náš gala večer 23. října už jsou v prodeji na hkpoint.cz. No a to je pro dnešek vše, snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a já se na vás budu těšit za týden v Šarmu speciál, kdy si o zdravém životním stylu budu povídat s Olgou Studničkovou Šípkovou. Tak hezký týden a opatrujte se, loučí se a krásné léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Smetanova Litomyšl dnes nabízí den s Českým rozhlasem. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. Provoz u pražského letiště od zítřka výrazně omezí oprava silnice. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Dobrý den. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
3: Podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí a veškerá technika.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrov a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Silničáři od pondělí výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatické u pražského letiště. Řidiči projíždějící po dálnici 7 budou muset jet v jednom pruhu. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Důvody vysvětluje ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Uzině směr na silnici No, 7 jsou velké. Sport.
1: Fotbalový účastník Lionel Messi navýšil svůj vlastní rekord v počtu gólů vstřelených na mistrovství světa. Za Argentinu se trefil v Texasu v posledním utkání skupiny proti Jordánsku. Celkem 19. branku dal v závěru zápasu z volného přímého kopu. Argentina nad Jordánskem vyhrála 3-1, ovládla skupinu bez ztráty bodu a v prvním kole play-off se postaví proti Kapverdám.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 33, vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli krajkářským slavnostem jsou ve Vamberku až do večera zcela uzavřené ulice Pekelská a Husovo náměstí. Sledujte objízdné trasy. Tolik z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak jste to slyšeli, ani na horách se dnes moc neochladíme, ale můžete se osvěžit, když budete dál poslouchat vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, kde právě teď 4 minuty po 12. hodině začínají písničky od

srdce, které jsou tu pro vás, tak i dnes pro Lubomíry, kteří slaví svátek, protože 28. června. Připomenu telefonní číslo sem k nám 726 46 46 46. Právě na něj si můžete volat o písničky. Tak řeknu, co tu máme v nabídce, ale můžete si vybrat i něco jiného, co se víc líbí vám. Je tu třeba Ilona Čáková, Rangers, Bára Baziková, skupina Jelen, Věra Špinarová nebo Valdemar Matuška, ale vy si můžete opravdu vybrat podle své a můžete poslat písničku, komu budete chtít, ať už bude něco slavit, anebo budete chtít někoho jen tak pozdravit. Jana Kudivejsová přeje krásné odpoledne.

0: Kirk Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle. 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga. Po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa, slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A já už teď ve vysílání vítám paní Danuši, která bude chtít někomu věnovat písničku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak paní Danuše, pro koho to bude?
2: No pro všechny kamarádky a kamarády v Novém Městě nad Metují. A pro moji kamarádku do Jaroměře, pro bývalou zdravotní sestřičku Alenku.
1: Dobře, tak zdravíme jak do Jaroměře, tak do Nového Města nad Metují a přejeme krásnou neděli. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji. Naschledanou.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 28. června. Už jsem říkala telefonní číslo, na které si můžete o písničky volat 726 46 46 46. Pro úplnost doplním, že ale můžete psát i e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz anebo SMS-kou na číslo 900 1104 a pište ve tvaru Hradec, napíšete heslo Hradec velkými písmeny, pak uděláte mezeru a pak píšete text vzkazu. Teď tu máme pravidelný pozdrav od městské organizace seniorů v Hradci Králové, která opět dává zahrát svým členům, kteří slaví významné výročí, a to právě v tomto měsíci, tedy v červnu, a je to paní Jahodová Helga, paní Jana Solfronková, Jana Hamáčková, Jaromír Zdráhal, Ladislav Horčička, Jiří Kleiner, Vlastislav Patera, Karel Matis a Zbyněk Košťál. Přejeme jim i ostatním jubilantům a všem seniorům hodně zdraví a hodně elánu do dalších let. Výbor seniorů Hradec Králové.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Před chvíli už jsme hráli několika oslavencům, tak teď tu máme jednoho dalšího, protože stále posloucháte písničky od srdce, ty jsou tu pro vás, takže si můžete o písničku napsat nebo zavolat někomu, jí poslat, někoho s ní potěšit, anebo nechat zahrát sami sobě. Teď budeme hrát pro pana Luboše Málka z Třebechovic pod Orebem. Hodně zdravíčka k svátku přeje celá rodinka.

0: Už je 12 hodin 36 minut, v tento čas se k nám dovolala paní Věra z Náchoda, tak vás moc zdravíme, vítáme vás v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Věra z Náchoda a já bych chtěla všem, kteří trpějí teplem, aby to všechno vydrželi a proto bych chtěla poslat písničku od Milana Drobnýho, který dneska mluvil do rádia. Bylo to moc pěkný, zaspomínala jsem si na mnoho jeho těch repertoáru, který zpíval a je to nezapomenutelný zážitek. A já bych to chtěla poslat našemu SONSu v Náchodě. Je to sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Máme velmi dobrýho vedoucího, kterýho si moc vážíme, tak všechny chci potěšit písničkou.
0: No a samozřejmě bude i pro vás, paní Věro, ať to dobře zvládnete. Kde pak jste schovaná před tím horkem?
1: Já doma a mám tady ten větrák puštěný, nejradši bych si ho už vzala, já nevím, ze všech stran.
0: No bez toho to dneska opravdu nejde. Tak ať to všichni zvládneme, posíláme písničku od Milana Drobného.
1: Ano,
0: a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Taky všechny a pěkný den.
0: Mám taky naslyšenou.
1: Naschledanou.

to byl Milan Drobný pro paní Věru z Náchoda a její přátelé a my teď pokračujeme dalším vzkazem. Další písnička bude pro paní Zdenu Vaňátovou, která je zrovna v Náchodské nemocnici. Brzké uzdravení přeje celá její rodina.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

Helena Vondráčková s Martinem Maxou, ale dál si přejete Karla Gotta. K tomu tu máme hned několik vzkazů v SMS-kách, tak kdybyste i vy si chtěli ještě napsat SMS-kou o písničku, tak nezapomeňte, že je potřeba napsat na úvod heslo Hradec velkými písmeny, pak udělat mezeru a pak text vzkazu, pokud možno stručný, bez diakritiky, na číslo 900 1104. Dobrý den, prosím zahrát písničku od Karla Gotta jen tak pro potěchu. Moc děkuje a přeje všem dobré, všem posluchačům Jana Tmavý důl. A dobrý den, prosím o zahrání písně od Karla Gotta se vzkazem Moc tě miluji, miláčku, tvá věrná Markéta. Děkuji a přeji všem pěkný den.

No a my už se blížíme ke konci poledních písniček od srdce, další zase po 17. hodině stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po 13. hodině si můžete poslechnout opět jeden z našich rozhlasových výjezdů. Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou a jeho hosty, ale ještě předtím skupina Elan a taky čtyři tenoři, o které si píšete. Přeji krásný den všem ve studiu. Chtěla bych poslat k svátku písničku svému synovi Lubošovi Krátkému. Moc děkuji, Lenka Krátká z Prahy. Tak to byl e-mail a ještě jedna SMSka. Pro moji mamku prosím zahrát od čtyř tenorů. Moc díky, dcera Eva.

0: prosím pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
2: No to víš, že jsem ze zlata. Z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: U tvrze Skutina se upravuje parkoviště. V Lomnici začala výstava drahých kamenů. Státní dluhopisy je možné pořídit do dnešní půlnoci. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. Sněžné na Rychnovsku upraví na začátku prázdnin parkovací plochu u tvrze Skutina. Místo, kde během turistické sezony často zastavují karavany, pracovníci obce zpevní a doplní o ohniště odpadkové koše a informační tabule.
5: Parkovací plocha bude mít zhruba 15x6 metrů a obec ji zpevní 10 cm silnou vrstvou kameniva. Na nové informační tabuli lidé najdou turistické typy i doporučení, jak se na místě chovat. Přes QR kód pak budou moct návštěvníci dobrovolně přispět částkou odpovídající místnímu poplatku z pobytu, tedy 20 korunami nebo i vyšší částkou. Peníze chce obec využít na další rozvoj turistické infrastruktury. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lomnici nad Popelkou. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Acháty se sbírali vystavovatelé z regionu, říká Andrea Zikmundová z Lomnického muzea.
6: Návštěvníci tady u nás uvidí různorudé acháty různých velikostí, lokalit, kde byly nalezeny, a vlastně ti vystavovatelé tady ukazují to nejkrásnější, které se v jejich sbírkách nachází.
3: Končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou do půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průvolným průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterního 7. července.
7: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly. Sport.
3: Na fotbalovém mistrovství světa portugalští fotbalisté remizovali na závěr skupiny s Kolumbií 0-0 a do play-off postupují z druhého místa. Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3, oba týmy taky prošly do play-off. Zahraje si ho i Demokratická republika Kongo po vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Stejným výsledkem porazila Argentina Jordánsko. Anglie zdolala Panamu 2-0 a Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1.
1: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 33, vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na dvě porouchaná osobní vozidla dejte pozor na dálnici 11 ve směru do Prahy. Jedno stojí u druhého kilometru, další blokuje krajnici mezi 55. a 54. kilometrem. Nehoda cyklisty je v Palackého ulici v Turnově u křižovatky s ulicí Krajířova. Na místě jsou záchranáři a policie, s opatrností ale projedete. A opravy uzavřely silnici 14 mezi obcemi Javorník a Hrtvíkovice na Trutnovskou. Značky vás navedou na objížďku. Z dopravy vše jděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
8: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu.

0: Jenu, to je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
1: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
0: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
1: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
0: Povídejte.
1: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
0: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
1: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
0: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
1: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapen, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
0: Myslím,
1: že jsme ještě neříkali.
0: Můžeme.
1: Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
0: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
1: Děkuji
0: úvod.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý večer.
0: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
2: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
0: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
2: Dělám osobnosti.
0: Může být
2: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
0: To je nádhera.
3: Tak já jsem se k tomu dostal.
0: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
3: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos po druhé.
0: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
3: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
0: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
4: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
0: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
4: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
0: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
5: Já
0: nebo
5: se zouvám až vždycky při výkonu.
6: A máme se taky.
5: Jo? No tak jako, je to příjemné.
0: No ne, chcete se zout?
6: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
0: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
5: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
0: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
5: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
0: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
5: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
0: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
5: Já začnu písní Pocity na přání.
0: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako...
4: No, v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak my vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: A tebe nejde přelodit.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelodit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mýchlý to.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20, to je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
5: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

na malý posteli, u koin kojitem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas, regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: pod vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle...
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
6: že? Máme webkamery.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
6: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
6: Objímali jsme.
7: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
9: Pane Hrabě, poprosím vás.
10: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta daprádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
11: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
12: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
11: Odkud, z Brandejsa?
12: Z Horoušan.
11: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
13: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
11: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
13: Pouhých 196 cm.
11: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
14: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
14: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
11: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
11: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
13: A.
11: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
13: No jasně.
11: Proč?
13: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
14: V životě jsem to nepila.
11: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
12: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
11: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
14: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
11: Takže trošku ujbe, jako ano.
14: Ne, jenom trenér.
11: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
12: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
11: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
13: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
11: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
10: B, Silvestr.
11: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
10: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
11: A vy si je pamatujete takhle všechny?
10: Samozřejmě.
11: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
10: Já si každý ráno s ním probouzím.
11: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
13: Já bych dal B.
11: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
13: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
11: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
11: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
12: Myslím si, že je jedináček.
11: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
11: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
13: Mě ten James Bond zní jako reálně.
11: Proč myslíte, Viktore?
13: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
11: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
12: Typnu si, že je to Angelika.
11: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě toho Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
11: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
12: Já typu 1965.
11: Viktore?
13: A já bych dal 1970.
11: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
11: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
0: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si!

0: Taky výjimkou bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké odpoledne. Město Kostelec nad Orlicí koupí od tělocvičné jednoty Sokol budovu místní sokolovny. Kupní smlouvu tento týden schválili zastupitelé. Za objekt město zaplatí 3 miliony 900 tisíc korun ve třech splátkách. Provoz sokolovny má zůstat zachován a radnice počítá s její postupnou opravou. Sokolové budou budovu bezplatně využívat ke své činnosti minimálně dalších 10 let. Důvody změny vlastníka vysvětluje nezávislý starosta Tomáš Kytlík za TOP 09.
1: Považuji to za důležité a strategické rozhodnutí, kdy budova Sokola přejde do majetku města a město má větší možnosti, možná i větší dotační šance na záchranu této budovy, která navíc v příštím roce oslaví 100 let.
0: Pardubický sportovní park letos nabídne program od 1. do 9. srpna. Jubilejní 10. ročník přinese několik novinek. Návštěvníci se můžou těšit například na sportovní stanoviště určená seniorům, speciální fotopoint nebo knihu mapující 10letou historii akce. Novinkou je taky mobilní aplikace, ve které lidi najdou kompletní program, přehled stanovišť i mapu parkovišť. Doplňuje její tvůrce Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision.
2: V té aplikaci je mapa, kde vlastně naleznete parkovací místo, kde máte zaparkovat a potom stanoviště se sportovními kluby. A zároveň se můžete podívat na detail toho klubu a vidíte, v jakém turnusu je a navštívit jej.
0: Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
3: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
3: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
5: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
3: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok. Pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
6: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
3: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Pardubice zakončili druhý přípravný týden na další ligovou sezonu. Součástí byl i přátelský zápas s Holicemi, který pardubičtí je vyhráli jasně 17-0. Jak bude příprava pokračovat dál, popisuje asistent trenéra Tomáš Polách.
7: Už ty tréninky se trošku překlopí, budeme dělat takové věci, které potřebujeme daleko víc v té hře a budeme chtít do těch hráčů dostat větší dynamiku, větší součinnosti trénovat, ať už směrem do ofenzivy, tak do defenzivy, takže na tohle bude prostor a samozřejmě ten hlavní úkol tam bude dobře nastavit ty principy té hry a dobře těm hráčům to předat a samozřejmě odhrát 4 zápasy kvalitní. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 33, vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio zůstává na trojce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli propadlé vozovce projedete Kyvadlově po silnici 11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí. Čekejte tu kratší zdržení a omezení čekejte taky na silnici 16 na obchvatu Jičína. Uzavřené jsou sjezdy napojení silnic 32 a 502. Ze silnic vše, dobře dojďte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Po 14. hodině dál posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Teploty stoupají a v pobytových zařízeních pro seniory představují letní vedra pravidelně výzvu. Jak se s nimi vyrovnávají například ve stacionáři v Rychnově nad Kněžnou, uslyšíte za chvíli. Náchodská galerie ta otevřela hned 3 nové výstavy, najednou řekneme vám o nich víc a taky uslyšíte, kde najdete živé muzeum Bernardínů. Krásné nedělní odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
10: odpoledne a Jan

Posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové ve 14 hodin a 12 minut. Tu mám něco možná i ochlazujícího. Je to moc hezká zajímavost ze Švýcarska. Je to sice dál, ale jsou prázdniny, takže třeba to ještě i využijete. Ve velkém průsmyku svatého Bernarda vysoko ve švýcarských Alpách je totiž něco jako živé muzeum. Stále ještě tam chodí bernardíni po stejných horských stezkách, na kterých jejich předkové hlídkovali a zachraňovali cestovatele zasypané sněhem. Dokonce podle tohoto průsmyku dostalo toto psí plemeno své jméno. A dole v údolí je pak muzeum, které přibližuje historii tohoto plemene švýcarského národního psa. Muzeum je otevřené teprve rok, ale navštívilo ho už víc než 130 tisíc lidí. Turisté v tomto živém muzeu můžou sledovat ukázky péče o srst nebo fyzioterapii psů, můžou prozkoumat horský průsmyk pomocí technologie rozšířené reality a taky se dozvědět všechno možné o bernardínech. Velký průsmyk svatého Bernarda leží na švýcarsko-italské hranici, je to v nadmořské výšce 2469 metrů a je jedním z nejvýše položených a zároveň nejnebezpečnějších průsmyků v zemi. Velcí horští psi tam byli chováni už od poloviny 17. století a bernardín se postupně stal psem s mimořádným, ale opravdu mimořádným instinktem pro vyhledávání cestujících ztracených ve sněhu a mlze. A kdyby vás zajímalo, jaké počasí je dnes v tomto švýcarském průsmyku. V noci teplota klesla na 10, teď přes den se pohybuje kolem 19 stupňů Celsia, takže kdo už dnes jel navštívit bernardíny, ten to opravdu vyhrál.

0: Dnes je neděle 28. června a meteorologové kolem 13. hodiny dnes naměřili 40 stupňů Celsia v Řeži u Prahy a v Doksanech na Litoměřicku. Včera tato hodnota padla až o 2 hodiny později. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má být dnešek teplejší než včerejšek, kdy přitom byl překonán 14 let starý absolutní teplotní rekord pro Česko. Tak uvidíme, jaké budou potom další aktuální nejnovější údaje. A v následujících minutách se zaměříme na to, jak horké dny zvládají v pobytových zařízeních pro seniory. Vedro může být problém především pro ty nejkřehčí, starší a nemocné klienty, pro které může být každý den s tropickými teplotami velkou zátěží.
1: Vysoké teploty komplikují život také klientům týdenního stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí zařízení Petra Šírová říká, že právě vedra patří k nejnáročnějším obdobím roku.
2: Je to hodně problematický, jo. Jsou to chronicky nemocní lidi. Je těžký vlastně být ten soudce, kdy rozlišit, jo, tak tohle ještě v pohodě, to je únava z toho tepla a tohle už je špatně a už máme prostě tu záchranku.
1: Ve stacionáři pečují především o velmi staré lidi s několika závažnými diagnózami, u kterých vedro zdravotní potíže ještě zhoršuje.
2: Průměrný věk je 90 let, jsou to chronicky nemocní lidi, hodně kardiaci, jo, nebo mají různý jakoby plicní onemocnění, jsou to hodně diabetici, hypertonici, jo, vysoký krevní tlak, což samozřejmě v těle těch teplech je hodně velký problém.
1: Personál proto během horkých dnů upravuje jídelníček i pitný režim.
2: Děláme opatření, hodně jsme teďka zasadili do jídelníčku zeleninu a ovoce, hodně jako měníme i tekutiny, hodně dáváme minerální vody, hodně čistou vodu, jo, džusy, hodně šťávy. Vlastně bych řekla 70% našeho pitného režimu tvořil čaj, což teďka v letních měsících se snažíme hodně jako obměnit, dáváme hodně melouny, okurky.
1: Situaci navíc komplikuje samotná budova stacionáře. Přes den se vyhřeje natolik, že ani klimatizace a větráky nedokážou teplotu výrazně snížit.
2: Když se ty vysoké teploty držejí v řadě několika dnů, tak prostě je to stará budova, takže se to hodně vyhřeje ty zdi a je potom problematický tady opravdu tu teplotu srazit. Byť tady máme klimatizaci a větráky, tak i tak prostě ty teploty nejdou jako srazit tady vůbec. Takže pak třeba dáváme látkový pleny namáčený do vlažné vody, zavlažujeme zátylek, ramena.
1: Vedro trápí i samotné klienty. Paní Zdeňka říká, že horké počasí snáší jen velmi těžko.
3: Takový teplo? Špatně docela. Pořádně z toho spíš bolí hlava. Jo, z toho vedra.
1: Pomáhají hlavně dodržování pitného režimu.
3: Hodně piju, tak ty 3 litry za den.
1: Přesto jí nejvíc chybí možnost být častěji venku.
3: No to mě chybí, venku mě to chybí moc.
1: Klienti stacionáře se každoročně těší na léto a možnost trávit čas venku. Po několika dnech tropických veder, ale teď společně s personálem doufají hlavně v jediné, že se co nejdříve ochladí. Z Rychnova nad Kněžnou, Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 14 hodin 29 minut. V Galerii výtvarného umění v Náchodě je k vidění nová výstava. Téma je obsažené přímo v názvu Umění Němců v pohraničí dříve a dnes. Zachycuje umění z první poloviny 20. století i současné a podrobněji už nám celý koncept představí jeden z kurátorů výstavy Václav Horák.
1: Zaprvé tam představujeme starší umění takzvaných českých Němců, ale i třeba dolnoslezských Němců. Je to opravdu umění z obou stran hranice. Umění i regionálních umělců, protože samozřejmě takové to jádro té výstavy tkví v těch severovýchodních Čechách, i když jsme to nechtěli nějak striktně regionálně omezovat. Takže bych to řekl, že to je takové umění té první poloviny 20. století, je to umění německých výtvarníků, kteří žili tehdy v Československu, ale i v tehdejším Německu, dnešním Polsku na druhé straně Krkonoš. No a ta druhá část se týká už současného umění, ta je realizována ve spolupráci s galerií Torhaus Wählen s panem Dirkem Grosserem.
0: Vy máte na starosti tu část, která se týká první poloviny 20. století. Jaká díla tam uvidíme? Průřez, jakou tvorbou to bude?
1: Především obrazy, především olejomalby a jsou tam zastoupena v menší míře také sochařská díla. Když se vrátím k tomu regionu třeba severovýchodních Čech, tak malířů zde působilo těch česko-německých v tom předválečném období opravdu hodně, ale co se týče kvalitních sochařů, tak zde je takovým solitérem Emil Schwantner. Ale máme tam zastoupena třeba i díla od Karla Kolačka, který byl sochařem, který se etabloval v Liberci, ale pocházel zde z Ratibořic. A pak zde máme ještě jedno dílo Hermana Cetlicera. To byl severočeský rodák z Duchcova. A co se týče těch obrazů, tak jsou tam dvě takové hlavní skupiny. Jsou to takzvaní dolnosleští Němci. Tam měla velký vliv i Vysoká škola umělecko-průmyslová ve Vratislavi, kde učil Karl Ernst Morgenstern, kterého tam máme zastoupeného také jedním dílem. Tak jsou tam třeba Alfred Nikiš nebo Georg Wichmann, což byli i jeho žáci. No a pak samozřejmě nejvíce děl se teda týká opravdu těch českých Němců s tím těžištěm zde v severovýchodních Čechách. Tak máme tam věci od trutnovských malířů, tam bych zmínil třeba Vencla Labuse nebo Josefa Polce, máme tam rodáky z Broumovska, Fritze Stonera, Ernsta Birkeho, také tam máme potom například i malíře, kteří působili právě v Jizerských horách.
0: Spojují ty autory i nějaké motivy, přece jenom například Krkonoše, Jizerské hory, už jenom ta příroda, ale možná se tam objeví úplně jiné motivy.
1: Ty Krkonoše jsem chtěl samozřejmě zmínit, protože ty spojují jak ty autory působící na té slezské straně Krkonoš, tak i na té české straně Krkonoš. Jak jsem třeba zmínil toho Alfreda Nikiše, tak ten se třeba specializoval na jednu i lokalitu, konkrétně v těch Krkonoších, což byly třeba sněžné jámy, polsky sněžné kotle, tak ty tam jsou opravdu více zastoupeny, jsou tam krajináři především, ale máme tam třeba i portréty.
0: Přece jenom pohraniční Němci jsou stále trochu kontroverzní téma. Proč jste vy se rozhodli pro tuto výstavu a přiblížit právě jejich tvorbu?
1: Protože sice musím zmínit, že v poslední době, třeba poslední, řekněme, dvou desetiletích se už tomu německo-českému umění věnuje poměrně velká pozornost, ale týká se to většinou těch center, ať už to jsou praští Němci nebo Liberec, ale ty autoři, někteří teda, které tam máme, tak ty jsou v podstatě známy vyloženě pouze v tom regionu, odkud pocházeli. Takže když tam máme ty trutnovské autory, tak když se dostanete za okres Trutnov, tak už je v podstatě téměř nikdo nezná. Výjimku je právě třeba sochař Emil Schwantner, ale takovým krásným příkladem je jediná žena, která je zastoupena na té výstavě, je to Anne Turnwald. Autorka, která byla nejenom malířka, ale byla i literárně činná a vlastně k ní se doposud podařilo shromáždit velice málo informací, tak ještě ani přesně jsme nedohledali konkrétní datum a místo narození a i její poválečný osud. Víme, že působila i v Praze, pocházela i z prominentní rodiny Turnwaldových, která se etablovala především právě Liberci a byla známa i tím, že ve svém pražském ateliéru pořádala právě výstavy těm německo-českým umělcům, ale samotné její dílo je v podstatě takřka neznámé, že to se musíme znovu objevovat.
0: A objevovat můžete i vy. Další tip třeba na léto. Výstava Umění Němců v pohraničí dříve a dnes bude v Zámecké jízdárně v Náchodě otevřená do 4. října. A na stejném místě se zároveň konají další dvě nové výstavy, a to Náchodských rodáků Jaroslav Cita a kniha a z malířského deníku Václava Šrůdka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, je 14 hodin 50 minut. Už jsem to zmiňovala, že meteorologové dnes kolem 13. hodiny naměřili 40 stupňů Celsia v Řeži u Prahy, taky v Doksanech na Litoměřicku. Přitom včera tato hodnota padla až o 2 hodiny později. A včera byl překonán 14 let starý absolutní teplotní rekord pro Česko. Podle předpovědi má být dnešek ještě teplejší, tak čekáme na ty rekordní údaje. A i dnes nás čeká tropická noc, jak nám říkal už dnes ráno v našem vysílání také meteorolog Imrich Drapák. V západní polovině Čech už se dnes můžou objevit přehánky a bouřky. Zítra už jich meteorologové čekají víc na více místech i v našem regionu. Průměrná teplota teď odpoledne, ale nemyslím na sluníčku, opravdu ty průměrné teploty. Hradec Králové 39 stupňů, Jičín 38, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou 36 stupňů Celsia. Zítra maxima budou do 35, v úterý už v uvozovkách jen do 30 stupňů Celsia a ve středu 27, ve čtvrtek 26 bude přibývat oblačnosti. Je tam hlášená pro následující dny oblačnost a přehánky, ve čtvrtek už pak spíš polojasno, takže o něco by se ochlazovat mělo. Co nás čeká dál v dobrém odpoledni, my se vypravíme například už tradičně jako každou neděli do safari parku Dvůr Králové nad Labem, tentokrát za novým mládětem, a bude to antilopa Bongo. A samozřejmě nás čekají i například Hradecké minuty, což je seriál z dějin města Hradce Králové. Tak přejeme i nadále hezké nedělní odpoledne, klidné odpoledne, ať se někde schladíte, pokud je to možné. A teď Pavel Vítek.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s Českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Kempy v Královéhradeckém kraji mají většinou volné kapacity. Na Rychenburku můžete poznávat alchymii planet. Podle Borise Šťastného by strážnický festival měl přijít o dotace. Bude skoro jasno nebo jasno a teploty do 40 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne.

0: Freehauf.
1: To vypadá dobře a samozřejmě ještě jsme rádi, že jsem tam nějaký místečko volný, že někdo přijede a nemusím ho posílat k sousedům. No, většinou bývá červenec a do poloviny srpna. Od poloviny srpna bývá už takový útlum, protože už se chystá škola a rodiče už tak nejezdí.
0: Na hradě Rychnburg na Chrudimsku si můžou návštěvníci nově prohlédnout expozici Alchymie planet. Zůstane tam následující 4 roky. Výstava provází vznikem vesmíru od prvních atomů a hvězd až po formování planet a vznik života na Zemi.
2: Expozice nabízí velkoformátové modely planet, meteority, minerály i interaktivní exponáty propojující astronomii, chemii, geologii a astrobiologii. Výstavu připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Heyerovského ústavem Akademie věd. Podle autorů je výjimečná tím, že představuje vesmír především očima chemiků, nikoli astronomů, jak bývá obvyklé. Z Rychnburku Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. Na to pak Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
3: Americká armáda v sobotu zaútočila na íránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů. Jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly. A Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Folklorní festival ve Strážnici by měl přijít o dotace. Na sociálních sítích to uvedl minister pro sport za motoristy Boris Šťastný poté, co tamní návštěvníci v pátek a v sobotu vypískali motoristické ministry Otu Klempíře a Petra Macinku. Nesouhlas s tím vyjádřili zástupci opozice. Proti omezení dotace se v diskuzním pořadu na Primě postavila i koaliční ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Sport. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu 2-0. Druhý gól dal hlavou útočník Harry Kane. Ten svou 11. trefou na mistrovství světa v kariéře překonal Krajana Garyho Linkera. Vytvořil národní rekord, pokračuje Kane.
4: Solidní výkon jsme podali, ovládli skupinu, ale prostoru pro zlepšení máme ještě dost, o tom žádná. Nicméně výhra a čisté konto se počítá. Hrdý jsem ale i na to, že jsem se stal nejlepším reprezentačním střelcem na mistrovství světa, což je ta největší scéna, na které můžete profesionálně hrát. Snad to nebyl můj poslední gol na turnaji.
0: Anglie si v prvním kole play-off zahraje proti Demokratické republice Kongo. A Matias Vacek zopakoval na mistrovství republiky v cyklistice loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 33. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli krajkářským slavnostem jsou ve Vamberku do večera zcela uzavřené ulice Pekelská a Husovo náměstí. Sledujte tu objízdné trasy. Ze silnic však jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po 15. hodině pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Čeká nás další díl našeho seriálu Hradecké minuty. Už za první republiky mohli školáci listovat mnoha ilustrovanými knížkami. O některých nám řekne víc historička Pavla Korytenská, která zároveň prozradí, kdo to byl takzvaný školníček. Majitele psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a kolik to bude stát, tak to vám taky řekneme už za okamžik. Krásné odpoledne.
5: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už zítra startuje náš nový soutěžní seriál a bude to zámecké léto, tak jako o minulých prázdninách. Opět poznáme dalších 50 zámků a to napříč Českou republikou. Čeká vás spousta zajímavostí, ale také vždycky soutěžní otázka a to každé dopoledne ve všední den ve 9:45 startujeme už zítra. Každý den můžete vyhrávat různé ceny, jako jsou třeba sluneční brýle, piknikové deky, jsou tu připravené termosky, letní ponožky, batohy a spoustu dalšího. A vždycky týdenní takovou hlavní výhrou bude soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí a potom po prázdninách celkovou výhrou v soutěži, tou úplně hlavní pro tři vylosované, bude víkendový pobyt na nějakém krásném českém zámku a to pro dvě osoby. Tak nezapomeňte, zámecké léto startuje už zítra v našem vysílání dopoledne v 9:45.

0: Už od středy, tedy od 1. července, začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc až do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

desátý ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Taky sledujeme, jak teploty stoupají. Tak jsou tu nové hodnoty v Doksanech na Litoměřicku. Před 15. hodinou bylo naměřeno 41,1 stupně Celsia. Sobotní nové maximum bylo překonáno. Je to prvních 41 stupňů v oficiální měřící síti, jak uvedl Český hydrometeorologický ústav. A teď už ale pojďme do Safari parku Dvůr Králové, který dosáhl významného úspěchu v odchovu antilop Bongo. Novým mládětem je samička, která se narodila 7. června a návštěvníci ji už můžou vidět ve venkovním výběhu. Jak uslyšíte v rozhovoru naší kolegyně Dany Voňkové se zoologem Luďkem Čulíkem, mládě vzácné a v přírodě kriticky ohrožené africké antilopy dobře zvládá i rozmary počasí v Podkrkonoší.
1: Pane Čulíku, nejprve velká gratulace. Děkujeme. Ke 110. mláděti antilopy Bongo, to je vlastně potomek zvířete, které v těch 70. letech přišlo přímo z přírody. Otcem je Demba, maminka se jmenuje Frony a mládě dostalo jméno jaké?
2: Je to Freja. Ale není to úplný potomek těch našich zvířat, ale je to potomek potomků. My jsme celou Evropu zaplavili našimi mláďaty. Matka pochází z Minstru, ze zoologické zahrady Minstr a otec pochází ze zoo Berlín. Máme tady samce z Bojnice nového a vypadá to, že u nás i zůstane a bude to nový plemeník. Tím pádem budeme si moc nechat i loni narozené jedno mládě, čili naše skupina se rozroste na chovnou skupinu 1-3.
1: Když návštěvník bude chtít vidět nový váš přírůstek, tak kam se v Safari parku má vypravit, do kterých míst?
2: Vypraví se k pavilonu, který se jmenuje Okapi a Bongo. Z jedné strany uvidí samice Okapi a z druhé strany směrem od Šelem, jak jsou levharti, tam je výběh pro Bonga a mládě už tam chodí celý týden. Teď pár dní bylo doma, protože jsme tady měli vichřici a museli jsme uklidit polámané stromy, ale už mládě by mělo chodit ven.
1: Ani ta vedra nevadila?
2: Ne, tam mají zastíněný ten výběh, můžou se schovat pod stromy, takže nemají tam takové horko.
1: No, říkal jste, že jste uklízeli po Safari parku, po areálu. Která část byla nejvíc zasažena?
2: Takzvaný šelminec. To znamená výběhy pro šelmy, protože tam nám spadl veliký dub a ten se nám rozštípnul. No a potom jeden strom nám spadnul na vitrínu a tam se rozbilo sklo, takže tam se teď opravuje momentálně.
1: A návštěvníci mohou bez problému procházet zoologickou zahradou?
2: Ano, nemají žádné omezení, ani safari není omezeno. Všechno se stihlo uklidit.
1: Ani návštěvníci, ani zvířata.
2: Ani zvířata nemají omezení.
0: A na našem webu hradec.rozhlas.cz se můžete podívat na fotky a z nich poznáte, že antilopy Bongo jsou krásná a opravdu elegantní zvířata. A je dobře, že Safari parku Dvůr Králové se je daří nejen rozmnožovat, ale i dlouhodobě podporovat jejich ochranu přímo v Keni, kde žije přibližně pouhých 70 těchto jedinečných zvířat.

0: 8 minut po půl čtvrté pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská a všechny díly, které jsme už odvysílali i s obrázky, fotografiemi, doprovodným materiálem, najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a ta pro dnešek vybrala pohádkové knížky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes se v Hradeckých minutách budeme ještě věnovat školákům a už téměř zapomenutým knížkám pohádek, říkanek a příběhů, a to těm, které ilustrovala Marie Fischerová Kvěchová, která byla známá především jako ilustrátorka knih a leporel pro děti, propagačních a reklamních tiskovin, kalendářů nebo obrázků, které se objevily i na dětských hracích kostkách. Tisk s její kresbou dětí na Velkém náměstí v Hradci Králové je k zhlédnutí v expozici Hradeckého muzea. A do muzea se také dostaly knížky ilustrované Marií Fischerovou Kvěchovou, a to jako dary od bývalých hradeckých školáků a školaček. Na vydávání knih pro děti a mládež se ve 20. a 40. letech 20. století zaměřovalo například pražské nakladatelství a knihkupectví Josefa Hockra. Známé reklamním sloganem Hockrovi dobré dětské knihy pro každý věk, pro chlapce i děvčata předloží každé knihkupectví. K dostání byly tedy i v Hradci Králové u knihkupce Píši, Tolmana, Kuchaře nebo Melichara. V průběhu 30. let mohly děti získat tituly z edice Hockrova nakladatelství nazvané Knížky kouzelné zrcadla, ve které vyšla například kniha Pohádky před spaním autora Franka Veniga a s ilustracemi Marie Fischerové Kvěchové s podtitulem Každý večer se vám zjeví jiná pohádka, taková, jakou jste nikdy neslyšeli. Obsahem byly opravdu neznámé pohádky a příběhy, například pohádka o školníčkovi. Je, vy, že nemáte ve škole ve vaší třídě žádného školníčka? A to ti o ně musím vyprávět. Školníček, takový skřítek, žil první třídě pod stupínkem u tabule. Parádník to byl náramný. V zimě například nosil červené kalhoty z huňatého pijáku a modrý zimník z obálky na sešit. Vždycky po vyučování vylezl a začal šmejdit po lavicích. Je, tam toho bylo. To je jen malá ukázka z knížky Pohádky před spaním. A co možná nevíte, že další knihou této edice pak byla školákova první knížka z obrázky Marie Fischerové Kvěchové a texty Jaroslava Dostála, učitele, který se snažil dětem a školákům přiblížit v rámci výuky čtení i českou lidovou poezii říkanky a příběhy. Knížka vycházela jako věrný doprovod Poupat čítanky malých, o kterých jsme už v Hradeckých minutách mluvili.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak je to tady. Podle očekávání v Česku dnes 28. června padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia a tím stanice překonala rekord, který stanovili včera, kdy bylo 40,9 stupně. A je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí ještě jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty se očekávají ještě zítra na Moravě. V Čechách by měla teplota naopak klesat, ale pozvolna. V Královéhradeckém kraji se zatím dnešní maxima pohybují kolem 38-39 stupňů Celsia. Samozřejmě i v Královéhradeckém kraji zaznamenala koupaliště a Písníky zvýšenou návštěvnost, opravdu ale velikou. Třeba o parkování u pardubického koupaliště uslyšíte ve zprávách v 16 hodin. A taky se horké počasí projevilo na větší zátěži pro zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři už vydali statistiky. Například v Královéhradeckém kraji dlouhodobý průměr dělá přibližně 175 výjezdů záchranářů denně a od pondělí do soboty jich záchranáři zaznamenali v průměru 226 za den, takže i tady je nárůst. Tak pokud můžete, ochlazujte se, zůstaňte někde ve stínu, v chládku, zatáhněte si doma a když budete poslouchat dál Český rozhlas Hradec Králové, tak třeba po 18. hodině se můžete těšit na další pokračování četby z románu Jana Štiftra Paví hody, které pro nás připravila dramaturgyně Tereza Mičaková. V režii Jaroslava Pokorného dnes uslyšíte herce Martina Mejzlíka. No a teď po 16. hodině to budou Hvězdné návraty, které připomenou malíře a grafika Vladimíra Komárka, na kterého ráda vzpomíná spousta umělců a dozvíte se, kde se Vladimír Komárek narodil, co z něj chtěl mít tatínek nebo třeba co zažil se svou manželkou. To všechno na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vám přejeme dál hezké nedělní odpoledne.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Hradec plánuje stavbu levnějších družstevních bytů. U pardubického koupaliště Cihelna vznikne nové parkoviště. Čeští záchranáři se zapojují do záchranných prací ve Venezuele. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré odpoledne. Hradec Králové založí bytové družstvo. V připravované čtvrti Nové Kukleny na západním okraji města má postavit 90 družstevních bytů. Zakladajícími členy budou kromě města taky stavební bytové družstvo Náchod a společnost Revitalizujeme.cz. Radnice očekává, že byty budou asi o čtvrtinu levnější než v běžných developerských projektech a získat by je měli

0: neorganizovaného parkování na trávě tam vzniklo zhruba 50 parkovacích míst. Ani tato úprava ale podle provozovatele potíže s parkováním nevyřešila, potvrzuje ředitel městské společnosti spravující areál Jiří Vysoudil.
1: To jsme tady udělali, aspoň to štěrkové parkoviště a další štěrkové parkoviště na ty louce, kde se konají majá lesy, vlastně se začne stavět hnedka po ukončení sezóny, protože se to před sezónou nestihlo. A jinak musíme organizovat parkování na ty louce, kde vlastně máme výjimku po dobu provozu koupaliště.
0: Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojce zemětřesení má dosud víc než 1400 obětí, další desítky tisíc lidí stále pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým.
2: Přímo do Venezuely dorazilo 50 lidí, 8 psů a veškeré materiální vybavení.
3: Popsal mluvčí hasičů Václav Pilný. Dalších 19 českých záchranářů se ještě přesouvá z ostrova Curaçao. Nejvíc lidí zůstává pod troskami v regionu La Guaira. Prezidentka Delcy Rodriguezová zveřejnila záběry, jak tam zdravotníci ze sutin vyprostili 11-letého chlapce. Vzkázala, že teď záleží na každém zachráněném životě. Podle odborníků se totiž po třech dnech každou další hodinou snižuje naděje uvízlých lidí na přežití. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Portugalští fotbalisté remizovali na závěr skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a do play-off postupují z druhého místa. I třetí zápas na turnaji odehrál v základní sestavě držitel 5 zlatých míčů Cristiano Ronaldo. Ten ve skupině nastoupil do všech duelů a navíc nikdy nevystřídal. Trenér Roberto Martinez říká, že nemusí 41-letého útočníka šetřit kvůli fyzické připravenosti.
4: U něj je to spíš otázka mentální síly, aby byl neustále disciplinovaný a pomáhal nám otevírat prostory pro naše útočné postupy. V utkání, jako bylo to dnešní, nebylo nutné Cristiana šetřit. Možná v příštím zápase budeme muset udělat změnu, ale to se může týkat i jiných hráčů.
0: A judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo ve váze nad 100 kg. Vyhrál 3 ze 4 zápasů, v semifinále ho porazil Hyoga Ota. Počasí. Po zbytek dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách do 33, vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na odstavené osobní auto dejte pozor na silnici 33 na výjezdu z Náchoda směrem na Českou Skalici. Zdržet byste se tu neměli. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
7: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
6: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
7: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
6: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
7: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
6: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
7: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
6: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
7: To je strašně vážná věc.
6: Tak se s námi pobavte.
7: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
5: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za z těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte, a teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo, no to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta, to je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii, no a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli podáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorovej zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš no, trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, ale
5: to je hrutý, to já tohle mám celý život. Jo. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No jo, teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně, jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Já tam jednou chodil. Alespoň, že to zdání zůstane.
7: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to je?
8: My
7: tam jednou přišli s Vildou Denkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam byla takhle tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pocem, to děláte pro celý semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tyhle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Promiň, a ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východního Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kuci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: A co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: Mécký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsi mi viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že ta moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka, pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co. No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamla spožadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, já tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo budete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.

0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
1: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pán, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciný.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojďal, kdo umřel? A pojďal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říkám, takové sídelní město.
3: Ano, tam. Já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořebního ruchu.
6: máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdý, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: V Týništi začala stavba hřiště, Jičín opraví, chystá opravy domu pod jezuitskou kolejí. Začíná parlamentní summit členů NATO. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, později přeháňky a bouřky i velmi silné a teploty v noci kolem 22, zítra do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí, hezké odpoledne. V Týništi nad Orlicí začíná stavba nového víceúčelového hřiště za základní školou. Město za něj zaplatí bezmála 3,5 milionu korun a hotové má být ještě před zahájením nového školního roku. Na místě stávajícího sportoviště vznikne hřiště s umělým travnatým povrchem, basketbalovými koši, brankami a zázemím pro volejbal nebo nohejbal, říká nezávislý starosta Týniště nad Orlicí Michal Procházka, zvolený za TOP 09.
3: V tuto chvíli jsme se rozhodli vybudovat nové moderní víceúčelové hřiště s umělou trávou, aby děti nemuseli, když počasí dovolí, cvičit jenom v tělocvičně, ale mohli cvičit na měkčím povrchu, hrát míčové hry, ať už fotbal, basket, třeba volejbal. A nejenom pro školu, ale i pro občany ve městě, to znamená to, že prostě bude další možnost volnočasových aktivit ve městě.
2: Město Jičín nechalo vypracovat projekt na rekonstrukci historického domu pod jezuitskou kolejí. V budově plánuje za desítky milionů korun vybudovat startovací byty pro mladé rodiny, komerční prostor i ateliéry.
4: Při převzetí nemovitosti od státu se město zavázalo, že budovu využije pro účely sociální.

0: hodinou a půlnocí. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Bouřky můžou doprovázet s nárazy větru až kolem 90 km v hodině, přívalové srážky kolem 50 mm a kroupy velké kolem 2 cm. Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
1: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
0: Na pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici Sedačkové lanovky nabídne už v průběhu července legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam budou přísná pravidla, popisuje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
2: Bude sloužit od 6 do 9 do rána, kdy vlastně můžou přijít lidé a rozložit si svůj stan bez rezervace. V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít. Nicméně nemůžou tam rozdělávat oheň, protože samozřejmě spí v chráněné krajinné oblasti. Sport.
0: Výprava Íránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Íránci po třech remízách vypadli kvůli nepříznivým výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
3: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Íránský kouč Galenej řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Íránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Íránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů, Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou, začne v pondělí Grand Slamový Wimbledon. Tituly budou v Londýně obhajovat Ital Sinner a Polka Švionteková. Tahákem bude návrat sedminásobné šampionky z dvouher Američanky Sereny Williamsové. Finálové duely jsou na programu 11. a 12. července. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 21 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místní přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 33 až 36 stupňů, na horách do 30. Vítr mírný severní až severovýchodní, v bouřkách zesílí. Bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami ojediněle až kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a narazy větru až kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer postupně místy mírně nepříznivé a bio zítra na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut je na silnici 35 na Brněnské Třídě v kruhové křižovatce na Kotli v Hradci Králové. Čekejte tu zdržení. Ze silnic vše, dobře dojďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po 17. hodině už začínají písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 28. června a vy si můžete opět zavolat o písničku nebo napsat o písničku. Můžete někomu poblahopřát nebo někoho pozdravit nebo si nechat zahrát sami sobě. To je úplně jedno, zkrátka na co máte náladu. Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Řeknu i e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a taky telefonní číslo pro SMSky 90.

0: 0 11 04. Jenom v SMS-ce by nemělo chybět naše heslo, to je slovo Hradec, psané velkými písmeny, pak uděláte mezeru a pak teprve píšete text vaší zprávy. Máme tu třeba písničku od Lucie Bílé, taky Heleny Vondráčkové, Michala Hrůzy, skupiny Rangers, ale můžete vybírat i podle svého a napište nám, zavolejte. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A už tu máme nejen blahopřání od vás, ale taky vzkazy. Následující písničku byste chtěli poslat jako poděkování pořadatelům Senior Festivalu v Chrasti u Chrudimi. A ještě k tomu přidám jedno přání pro Lubomíra Pláňka z Trutnova. K svátku vše nejlepší a hodně radostí na zahrádce přeje dcera Linda, manželka Lenka a vnučky.

Dál si vybíráte a necháváte zahrát buď sami sobě nebo někomu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Prosím o píseň Když léta běží od Josefa Voltra, děkuju Jana. No a pak ještě píšete jedno blahopřání, jeden pozdrav. Zahrajte pro naši babičku Anu Miškovou k narozeninám a pro dědu Tondu jen tak pro radost. Písničku posílají Toník, Maruška, Nelinka, Kubík a Kristýnka.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

A další vzkazy přibývají na naší e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku naší dceři Veronice, jejímu manželovi Davidovi a vnučkám Adélce a Nelince jako poděkování za krásnou písničku ke včerejšímu svátku. Děkuje děda z Pardubic a vzkaz pro Nelinku. Brzo si zahrajeme fotbal a písničku posílám i všem posluchačům.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Teď už nám taky telefonujete do písniček Od srdce, takže ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vítáme teď paní posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky mému manželovi, panu Jiřímu Roškovi do Horního Jelení. Si teď nějak oblíbil vaše rádio.
0: No tak to jsme rádi. A já jsem myslela, že třeba něco slavíte, nebo jenom tak zrovna posloucháte.
1: Ne, jen tak prostě, ano.
0: Schováváte se před horkem, takže i vám pošleme osvěžení v podobě písničky. Tak se mějte moc hezky.
1: Venku,
0: zdravíme tak. Manžela, doufám, že poslouchá i venku, tak mu hrajeme. Ano, mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: ve dvou se to lépe táhne. No nám teď bude zpívat Valdemar Matuška, ale ještě předtím tu písničku někomu pošle paní Kateřina. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám, paní redaktorka, a i vašemu kolektivu, i posluchačům. A dnes bych ráda potěšila paní Helenku Koukolovu z Červeného Kostelce tu písničku, že jí dám zahrát zítra, protože se nám to tak nějak nepodařilo.
0: Dobře, no protože vy jste původně chtěla Karla Gotta, ale ten už nám hrál, takže jsme ano, vybrali právě Valdemara ano. Matušku, tak to zkusíme zítra, třeba se taky ještě ano, dovoláte. Ano. Tak pro dnešek tedy Růže z Texasu a bude to i pro vás a pro vaši kamarádku paní Helenku, tak se mějte moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju, hezký den.

Pokračuj písničky od srdce, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Já se znova koukám do e-mailu. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky od Marcela z Moška k narozeninám pro moji kamarádku Hanu Petrovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Je přesně 6:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokračujeme v písničkách Od srdce. Prosím o písničku Všem pro vzpruhu a pozdrav pro Jessiku, díky Stanko. A prosím píseň pro vnuka Pavla k narozeninám i k svátku. Přeji štěstí, zdraví, hodně úspěchů a lásky. Děkuje, Míla.

Přáli jste si Beatles a přejete si také skupinu Monkey Business, a to konkrétně píšete: pro moji manželku Monču k narozeninám vše nejlepší přejí všichni z oslavy a hlavně manžel a syn Adamové, rodiče a sestra Míša.

skupina Monkey Business taky mířila na jednu z oslav, kterou máte o tomto víkendu. Dnes je neděle 28. června. Tak vám přejeme stále krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pomaličku se blížíme k závěru písniček Od srdce. Po 18. už vás čeká další pokračování z četby z románu Jana Štiftra Paví hody. Klidně se můžete podívat na naše webové stránky, připomenout si minulé díly hradec.rozhlas.cz. No a komu ještě budeme hrát písničku pro nás všechny, ať zvládáme to extrémní počasí a extrémní teploty. Moc děkuje Jirka a zdravím všechny v horkém dni. Posílám písničku pro kamarády Standu a Mirka Podpergolu. Hezký nedělní večer přeje Hanka Zíčína.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Oslavy výročí Hradce loni přilákaly přes 1 000 000 návštěvníků. Deštné změní daň z nemovitosti. Brněnský Hantec je kulturním dědictvím. V noci a zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, později přehánky a bouřky i velmi silné. A teploty v noci kolem 22, zítra do 36 stupňů. Další zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné odpoledne. Zastupitelé Hradce Králové schválili závěrečnou zprávu o loňských oslavách 800 let od první písemné zmínky o městě. Vyplývá z ní, že přilákali téměř 1 300 000 návštěvníků, kteří v Hradci Králové utratili za služby a zboží přes 1 000 000 000 korun. Domácích turistů za rok přijelo zhruba o pětinu víc než obvykle, zahraničních téměř dvojnásobek.
2: Roční oslavy nabídly na 120 místech celkem 241 akcí. K největším patřil koncert Briana Adamse, přelet 81 horkovzdušných balónů, který vytvořil český rekord, nebo dronová show pro téměř 20 000 diváků. Podle vedení města oslavy výrazně posílily cestovní ruch i povědomí o Hradci Králové doma i v zahraničí. Vzpomínky na výroční rok zachycuje nová publikace Hradec Králové 800. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Zastupitelé Deštného v Orlických horách schválili změnu daně z nemovitosti. Začne platit od příštího roku. Obyvatelé s trvalým pobytem v obci budou nově platit podle koeficientu 1,5. Ostatní vlastníci zaplatí maximum možného. Podle nezávislé starostky Simony Vlkové se obec při přípravě změny inspirovala systémem, který využívají i některé další horské obce.
3: Chtěli jsme zvýhodnit občany a majitele nemovitosti, kteří tady mají trvalý pobyt, takže ty vlastně získají slevu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Ti ostatní budou mít nejvyšší možnou sazbu, to znamená koeficient 5.

0: zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
1: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
0: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis této hovorové formy češtiny používané v Brně schválili krajští radní na základě žádosti propagátorů hantecu. Ti se tímto krokem snaží specifický místní slang zachovat, obávají se totiž jeho zániku. Hantec začal vznikat v Brně od přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
3: Já to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bochala skoro tři jařiny.
4: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
3: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
4: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
2: Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas před novou sezonou. Holice porazili jasně 17-0. V zápasu nastoupil i záložník Marek Icha, který je jednou z posil pro nový ligový ročník. Jeho přínos hodnotí asistent trenéra Tomáš Polách.
5: Ichiš to je jako klidná síla, který prostě zvládne zahrát víc postů, nastoupil uprostřed zálohy. My víme, co od něj čekáme, víme, jakou bude mít roli v tom týmu, takže ty zápasy, které nás teď čekají v Rakousku, tak určitě nás prověří.
2: Moderní pětibojař Marek Matěj Lukeš obsadil 2. místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Českého reprezentanta porazil v Budapešti jen Němec Patrik Doge. Pětibojařka Lucie Hlaváčková obsadila v Budapešti 5. místo. V závěrečné kombinaci běhu a střelby neudržela 2. příčku. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 21 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místní přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 33 až 36 stupňů, na horách do 30. Vítr mírný, severní až severovýchodní, v bouřkách zesílí. Bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami ojediněle až kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer postupně místy mírně nepříznivé a bio zítra na Trojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda 2 osobních aut se ještě odstraňuje na silnici 35 na brněnské třídě v kruhové křižovatce na Kotli v Hradci Králové. Čekejte kratší zdržení. Osobní auto narazilo do stromu a začalo hořet na trase mezi obcemi Doubravice a Zálesí na Trutnovsku. Silnice je zcela uzavřená, na místě pracují záchranáři. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I po 18. hodině dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme hezkou neděli. A co se bude dít už příští týden? 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude mít svoje slavnostní zahájení. A my se vrátíme do historie, a to ke 3. ročníku tohoto festivalu, který se konal v roce 1948, tedy jen pár let po skončení druhé světové války. A vrátíme se taky k filmům, které se tehdy na přehlídce promítaly. Ale ještě předtím se můžete těšit na další pokračování četby z románu Jana Štiftra Paví hody, kterou pro nás připravila dramaturgyně Tereza Mičiaková v režii Jaroslava Pokorného. Dnes uslyšíte herce Martina Mejzlíka, a to už za okamžik.

Je 18 hodin 14 minut a protože je neděle, tak dnešní podvečer vám zpříjemní premiérová četba na pokračování. Před námi je čtvrtý díl z románu úspěšného spisovatele Jana Štiftra Paví hody. Emotivní a poetický příběh odehrávající se převážně ve východočeském městečku Horní Jeleni v sobě nese nejen složitost doby první poloviny 20. století, ale především pestrou mozaikou obrazů lásky, pravdy a přírody. Dnešní část s podtitulem Větrníky nás znovu zavede za Václavem Janebou, kterému se od mládí říkalo Tarzan, a jeho ženou Josefou, kteří se po druhé světové válce přestěhovali do Trutnova a zatím marně pátrají po osudu svého syna Jendy.

0: Srpen 1946. Trutnov. Domluvili se, že dolů do města bude chodit jen jednou v týdnu. Zadýchává se tak, že při zpáteční cestě musí dvakrát, třikrát zastavit. Zhoršil se rychle a dává to za vinu zdejším kopcům. Není na ně zvyklý. Odvil k viaduktu, most přes dlážděnou řeku a pak zase nahoru. Zašel zatím dvakrát do hospody. Dívají se tam na něj skrz prsty. Má pocit, že se ho bojí. Komu mohli přidělit tak velký barák bez známostí na ministerstvech? Však by jim to vysvětlil, kdyby si někdo přisednul. Ale Václav netuší, jak začít. Odkud ten příběh vzít? Každý den hledí přes ploty do okolních zahrad, jestli tam někoho neuvidí. Chybí mu lidi, normální lidi. Sousedský rozhovor o válce, o politice, o počasí. Chce někomu vyprávět o lidech, které nechal na jelení. Vzpomíná na Jarunu. Má strach, aby se taky nezbláznil. Jednou v týdnu se prochází pod loubím. Nakukuje do výloh. Fascinují ho velikostí, detaily. Zastaví se v cukrárně, aby nakoupil větrníky pro Josefu. V pekařství pořídí ještě dva preclíky. Václav se proplétá ulicemi od kostela narození Panny Marie k hlavnímu náměstí. Měl by volat Červený kříž, ale odkládá tu chvíli. Bude to jako vždycky. Volá tam z hlavní pošty, vždycky v pátek odpoledne. Z telefonického spojení s Červeným křížem už je rutina. Úředníkovi za přepážkou tenkrát Václav nadiktoval všechno, co se na Slovensku dozvěděl. O Zdenkovi a skupině lidí kolem něj. Hledal skulinu, do které se mohli vmáčknout Jenda s Alžbětou. Mezeru, která jim dávala šanci válku přežít. Václav připustil, že se Jenda stýkal s lidmi z odboje. A kluk za přepážkou, přibližně v Jendově věku, se zeptal, jestli budou žádat o prohlášení syna za mrtvého. O tom Václav nechtěl ani slyšet. Od Ministerstva národní obrany, kanceláře legií, pak dostal zvláštní jednorázovou podporu, 1000 KČS. Zajímal se o něj Státní úřad pro válečné poškozence. Když si zažádal o dům po Němcích, řekli mu, že najdou něco pěkného. Trutnovská vilka je Jendova výslužka. Václav i Josefa to tuší a nikdy to nevysloví nahlas. Refundace, kterou by obratem vyměnili za zprávu, že Jenda žije. Hledám svého syna, Jana Janebu. Nezvěstný je od roku 1941. Za informaci vedoucí k jeho nalezení věnují čerstvé větrníky, dům, zahradu a psí boudu. Beru živého a dnes už i mrtvého, ale živého radši. Dlouho nevěděli, že kluci zmizeli na Slovensku. Když se jelenští vrátili z chmelu, kluci nebyli doma. Ani holky nevěděli, ale dnes už všichni tuší, že holky nechtěli nebo nemohli nic říct. Po třech týdnech přišla pohlednice. Srdečné pozdravy zo Slovenska zasíjela Anička. Kdo je Anička? Jaká Anička? Ptal se i poštmistr. Jen písmo poznali. Písmo patřilo Jendovi. Vyrozuměli, že je Jenda s Otou na Slovensku, ale co tam dělají? Na podzim 1941 zmizela i Alžběta. Od té doby nebyly ani o jednom žádné zprávy. Václav je přesvědčený, že Jenda zmizel kvůli tomu, co si řekli o Tondovi Markovi. S Josefou doufali, že na Slovensku dobře hospodaří. Potřebovali jen, aby skončila válka. V létě Václav přicestoval s Josefou do Trenčína. Chodili po městě, ptali se na kluky. Našli domek blízko Váhu, kde Zdenko s Alžbětou vyrůstali. Stavení bylo prázdné a dveře vyvrácené. Sousedé tvrdili, že Zdenka Němci popravili. Organizoval povstání, přikyvovali a říkali, že Zdenko byl hrdina. Vyprávěli o tom, že Němci rozkryli celou jejich skupinu. Mluvili o zásahu v lesích. O tom, jak se několik dní z lesů ozývala střelba. Nevědí, co se mohlo stát. Nevědí, do jaké míry příběhy ze vzdálených lesů souvisejí s jejich synem. Posledních 100 metrů Máňa k Vilce běží. Máchá před sebou papírem. Přišel dopis. První psaní od konce války. Nasedla na vlak a odjela do Trutnova. Nechtěla telegrafovat. Chce si to s nimi v klidu přečíst. Přišel dopis ze Slovenska. Vyhrkne na Josefu a Václava, letmo je obejme a hrne se do kuchyně. Mám strašlivou žízeň. Maminka jí nalije vodu do sklenice. Máňa ji do sebe hodí a trochu se zakření. Tak jak je to s ním? Zeptá se tatínek netrpělivě. Bojoval, přikyvuje Máňa. Tak přece, přikývne Václav. S Otou oba bojovali. Ten dopis je od doktora, který byl s Otou, když umřel. Autorem psaní je lékař. Studoval v Praze. Po vyhlášení slovenského státu odešel domů do Trenčína. Ve zdejší nemocnici sloužil v říjnu 1944, kdy sem dopravili postřeleného Otu Švejcara. Slovensko se zmítalo uprostřed povstání. Nemocnice plnili Slováci, ale i Češi, Poláci, Rumuni nebo Rusíni. Otovi přidělili improvizované lůžko ze starých matrací. Umíral, blouznil. Byl špinavý a zapáchal. 3 prsty na rukou mu scházely, nejspíš od dětství, usuzoval lékař. Oči těkaly pod zavřenými víčky. Mysl byla uprostřed lesa. Mluvil o tom, že není dobré krást tolik slepic, že je někdo udá. Jendo, zůstal tam Jenda.
1: Kdo je Jenda? Šeptl lékař.
0: Jendo, utíkej, jsou za stromy, je jich celý houf.
1: Kde je Jenda teď?
0: Vedou k němu stopy ve sněhu.
1: Žije?
0: Jdou si pro něj, uteč pryč.
1: Kam?
0: Všude je krev. Janíku, co je s tebou? Jendo, slyšíš mě?
1: Lékař u něj seděl a držel ho za ruku. Zkoušel se vyptávat dál. Ota ho většinu času neslyšel, ale vysoukal ze sebe to nejcennější. Jméno a název městečka.
0: Kdyby těch pár konkrétních jmen nebylo, stal by se bezejmenným hrdinou na trenčínském hřbitově. Chtěla jsem vám nabídnout, řekne Máňa, že bych do Trenčína tentokrát jela s váma. Chtěla bych mluvit s tím doktorem. Čekáš, že ví víc, než napsal? Že ti řekne, kde Jenda je? Ptá se Václav. Určitě to někdo ví. Švejcarovi se tam chystají. Chtějí přivést Otu a pak bude pohřeb.
1: Ať si jedou, odsekne Václav.
0: Ty věříš, že to s Jendou dopadlo jinak? A ty snad ne?
1: Nevím, vůbec nevím, jestli to mohlo dopadnout dobře, zamyslí se Máňa.
0: Barák si dostala, ať se Jenda vrátí nebo ne.
1: To snad nemůžeš myslet vážně, tati. Ty si myslíš, že se bojím o barák? Chci jenom vědět pravdu.
0: V tom dopise je tak možná pravda o Otovi. Ale Jenda na Slovensku někde je. Chceš ty vůbec, aby ti někdo řekl, jak to ve skutečnosti bylo? Chci, aby se Jenda vrátil. A co proto děláš? Uleví se ti, když ti na Červeném kříži říkají, že o Jendovi nic nevědí. Tohle chceš slyšet, že je to tak? Ta nejistota tě uklidňuje. Voláš tam proto, aby tě někdo udržoval v naději, že to není až tak špatný. Že nikdo nic neví, je pro tebe ta dobrá zpráva.
1: Lepší, než mají Švejcarovi. Závidím jim, že vědí, vykřikne Máňa.
0: Aby tě Jenda nepřekvapil. Ať překvapí, budu šťastná.
1: Září 1946. Horní Jelení. Chtěli ho vidět, ale Otův tatínek nesvolil. Rakev nechali v domě stát 2 hodiny zatlučenou. Není to zvykem, ale stejně tak je dost neobvyklé, aby se mrtvý vracel do rodné chalupy po tak dlouhé době. Jak jeho tělo vypadá, vědí jen Švejcarovi a Máňa, která se na Slovensko vydala s nimi. Otovu rakev vynášejí z domku otec a 3 bratranci. V zahradě je plno, stejně tak na ulici před domkem. K domku couvá dlouhý černý automobil. Řidič přes lidi nevidí. Z otevřeného okénka křičí na ty, kteří mu překážejí v cestě. Přímo u plotu stojí delegace z Ministerstva národní obrany. Ke hřbitovu se už vydala skupinka legionářů. Z Trenčína přijeli 3 odbojáři. Zastupují zvez slovenských partizánů. Lidé se posouvají v hloučcích podle toho, kam právě patří. Celé hloučky uhýbají couvajícímu pohřebnímu vozu. Rodina naloží neboštíka a skupiny se pak spojí do jednoho davu. Řady po 2, někdy po 3, směřují ke hřbitovu. Řidič nejspíš nemá zkušenost z pohřby, a tak vždycky kus popojede a počká, než ho ostatní dojdou. Auto patří ministerstvu, celý pohřeb je v jeho režii. Nad hrobem bude řečnit farář, starosta obce a lidé z Prahy. Václav s Josefou se chystají ještě doma. V Mánině domku čekají na 2. auto. Na prázdné rakvi v kuchyni stojí 2 otevřená piva. Josefa pod ně podstrčila dečky, aby se na dřevě neudělala kolečka. Usrkávají z lahve a šetří slovy. Ostatní čekají venku a netrpělivě vyhlížejí vůz. Můžu na chvíli? Objeví se ve dveřích strýc Čeněk z Dašic. Samozřejmě sedni, ukazuje Václav na židli. Dám ti pivo. Dal bych si. Máňa byla na tom Slovensku, jsem slyšel. Otevírá Čeněk opatrně hovor. Jo, jeli tam pro Otu. Chtěla se potkat s tím doktorem. Vysvětlí Josefa a Čeněk řekne, že o dopisu ví. Je mi to moc líto, špitne. Věřili jsme, že se vrátí. Potkala tam 2 lidi, který jen doviděli. Každej přitom říkal něco jiného. Samozřejmě to nic neznamená, míní Václav. Každej to vyprávěl docela jinak, potvrdí Máňa. Přináší kytici, kterou na hřbitově položí na rakev. Živýho Jendu naposledy někdo viděl v Dubnici nad Váhom, u zbrojovky. Mrtvýho na kraji Vápenky, kam Němci házeli mrtvý těla. Měl tam ležet na hromadě, spolu s dalšíma partizánama. Některý prej ještě dejchali. Ta hromada se normálně hejbala, popisuje Máňa. A pak je tu ještě jedno svědectví. Nevím, co přát Jendovi víc. Máňa se pořád s tím, co na Slovensku slyšela, nedokáže vyrovnat. Měla větší štěstí než maminka s tatínkem před rokem? Možná by celý dnešek vypadal jinak, kdyby to nešla řešit na radnici. Úředníci si vyžádali svědectví ze Slovenska písemně. A na jeho základě vydali rozhodnutí, že je Jan Janeba mrtvý. Pátrání skončilo. Už není kam volat. Jede auto, vykřikne někdo zvenčí. Viděli Jendu na kraji Trenčína viset na vratech. Chce to ze sebe ještě setřást Máňa. Viset? Ujišťuje se strýc, jestli dobře rozuměl. Přibitýho, přitlučenýho hřebíkama jako Ježíšek Krista. Němci přibíjeli kluky ostatním pro výstrahu. Čeňkovi se z toho zamotá hlava. My jsme pořád dost doufali, že to dopadlo jinak. My už teď bohužel víme. Zabili ho. Ve stejný době jako Otu, potvrdí Máňa. Nedovedu si představit, co museli zkusit, zamyslí se Čeněk. Co je vůbec v té rakvi? Zeptá se strýc. Peřina, polštář, Jendovo oblečení, fotky. Řidič otevře zadní dveře automobilu a rodina naloží rakev. Dav se dá do pohybu. Ke hřbitovu přijde zadní branou. Automobil s Otou čeká na hlavní silnici, až uslyší druhý vůz na protější straně. Rakve vplují do pohřebiště společně, synchronně. Uprostřed ukříže se rozehraje kapela. Václav chytne Josefu za ruku a pořádně stiskne. Josefa se chvěje. Brání se slzám, pohladí ji po ramenou. Pomalu kráčí k vykopanému hrobu. Je tam dědeček i Aninka. A dneska symbolicky přidají dalšího. Václav si proklestí cestu davem. Jde za Švejcarovými. Chce jim podat ruku. Působí na něj slova o věčnosti a o smíření. Dnes nebo nikdy, říká si. Nejsou přátelé, nikdy nebyli. Osud je vzdálil. Přesto si synové k sobě našli cestu. Dojde za Janem a Evženou Švejcarovými a řekne jim, jak moc ho to mrzí. Všechno, co se stalo, tenkrát i teď. Podá Janovi ruku. Jan zaváhá, ale přijme ji. Evžena vzliká, je nepřítomná, šeptá něco o mladých klucích, kteří se nechali zblbnout. Děkuju, že jsi přišel, Vašku, pronese Jan Švejcar. Byli to dobrý kluci, oba. Proplétá se dál mezi hroby a zastaví se u desky se jménem Tondy Marka. Do fotografie se už třetí desetiletí opírá slunce. Ztrácí barvy, co by tomu Tonda řekl. Zatímco farář vypráví o bolesti, která dnes zalehla celé Pardubicko, přemýšlí Václav, že se Jenda Tondovi skutečně podobal. Přitom jistota tu není. Josefa patřila Tondovi, ale Václavova touha byla bezbřehá a neurvalá. Vzal si, když nebyl Tonda doma. Oba kluci Josef je zamotali hlavu. Václav věděl, že přece jen její srdce bije pro Tondu. Milostná avantýra uspíšila jeho cestu do Ameriky. Nebyla to výprava, na kterou se těšil, ale únik před vlastním svědomím. Před Tondou, před Josefou, před sebou. Kdo ví, jak to s Jendou bylo? Jestli byl Václavův nebo Tondův? Ale uvnitř Jendy byl vždycky víc Tonda než Václav. A ta fotka na hrobě mu dává za pravdu. Jen byla asi chyba to Jendovi říkat, přemítá Václav. Třeba by se pak všechno odvíjelo docela jinak. Václav vzpomíná na ten okamžik, kdy se musel vrátit z Hamburku. Bylo to silné a neodbytné. Jeho vnitřní hlas má pavý oči. Jeho pávy se živí strachem a nejistotou. Ten zvláštní pocit se mu vrací i teď. Nechce zpátky do Trutnova. Celý život opouští Jelení, aby se do něj zase vracel. Tady je doma. Když se tehdy vrátil z Hamburku, dokázal zabránit nejhoršímu, nebo si to aspoň namlouvá. Tonda netoužil po manželství, potomcích ani rodinném krbu. Odháněl Josefu a ona se vracela, protože nechtěla s dítětem zůstat sama. Nemohla. Václav pochopil, že kde nestačí Tonda, on získává. Předstoupil před jejího otce. Byl to rychlý obchod. Plán úniku před ostudou. A Josefin otec si za to Václava považoval. Pak byly ohlášky a veselka. Rozhlíželi se po vlastním domku. S Tondou se vídali zřídka. Tonda jednou v hospodě Václavovi řekl, že žije jeho život, že si měl Josefu vzít on, ale neuměl to. V opilosti si vyčítal, že za něj do služby nastoupil kamarád, zatímco on si může žít staromládenecký život. Mluvil o tom, že Václav toužil po docela jiném bytí, po novém světě, po práci za oceánem, po majetku. Místo toho hladí Josefino rostoucí břicho. Václav vytáhne kapesník a otře Tondovi oči. Jednou si to všechno řekneme, zašeptá. Čas letí, nebude to dlouho trvat. Pozdravuj našeho Jeníka. Noviny tehdy psaly, že 20letý Jan Švejcar, v Horním Jelení narozený, bezúhonný, dosud pekařský tovariš, v hostinci u Teplých opilému Antonínu Markovi dal v nepřátelském úmyslu facku. Takže tento na zem upadl, lebku si rozbil a zemřel, protože krev z prasklé cévy se dostala na mozek. Po skvělé obhajovací řeči byl obžalovaný 11 hlasy proti jednomu uznán za nevinného a hned propuštěn na svobodu. Prý se Tonda točil kolem Evženy. Byla z toho aféra, pozdvižení. Taky barák na prodej a nápis na kolně, který nechtěl nikdo přetřít. Tonda Marek jako přízrak, mistr barev na věčné časy. Pláč Evženy Švejcarové přehlušuje hudba. Rakev s Otou jde do země. Legionáři zůstali stát v rohu. Jaruna asi nechce být sama.

Skládají do auta dva kufry a 3 kila masa, které Máňa zabalila do 2 vrstev papíru. Něco málo zbylo. Pávy byly tentokrát velcí, samý vořeši, ale urostlí, mohutní. Dopoledne se byli projít s Josefou po jelení. Václav nasměroval kroky k Jaruně. Cestou k Jaruně ženě řekl, že v Trutnově nezůstanou. To město neudýchá. Je tam jako ve vězení, v pasti. Nechala ho domluvit. Nepřerušila ho ani jednou. Čekal, že se Josefa bude bránit. Trochu zpomalil krok, když mu přiznala, že pro ní je trutnovská vila taky spíš ozdoba, kterou neumí nosit. Příliš často myslí na lidi, kteří obývali místnosti před nimi. Má pocit, jako by tam kus z nich někde trčel, strašil a dostával se jí do snů. Posadili ke stolu Pepču, Máňu a Boženu. Přizvali jejich muže a sdělili jim, co se jim honí hlavou. Drželi se za ruku, jako kdysi, a řekli, že chtějí domů. Sem? K nám? Zeptala se Máňa. Snad by se sem všichni vešli. Ten Jarunin domek není až tak špatnej. Jaruny z kopečka? Já teda nevím. A mluvit vám do toho nechci, ale neprší do něj? Ujišťoval se Fanda Brož. Ještě ne. A mám ten dům rád. Je tu víc prázdných baráků. Najdeme pro vás lepší. Když bude potřeba, seženu chlapy a barák vyspravíme. Ale po Jaruně bych tam nešel. Ještě tam bude strašit, jako strašila zaživa. Já se Jaruny nebojím, usmál se Václav. V autě vytváří vůně masa, květáku a lesních květin zvláštní parfém. Jedou přes Borohrádek a Týniště. Václav boří pohled do zdejších lesů. Josefa rekapituluje, co všechno měli zabalit. A Čeněk říká, že je to stejně jedno. Vracet se nebudou. A co by vozili do Trutnova, když stejně brzy pojedou zpátky? Hodně mluví. Je trochu roztržitý. Poťukává si na volant. Takhle ho Václav nezná. Nechá ho vyprávět. Cesta je dlouhá. Mluví o hospodářství, o tom, že podniku zasadila ránu válka a ještě se z ní nevzpamatoval. Jestli ono to nebude tím, že jsi byl tak dlouho ženatej za práci, odpoví Václav. Stěžovala jsi? Poslední rok jsem hodně jezdil. Doma jsem moc nebyl. Ale někdo vydělávat musí. Tahle doba je hodně rychlá. Člověk musí pořád hledat nové příležitosti. Chybí mi tam kruce chlap, jako byl váš Jenda. Roky se trápím hlavně tím, že jsem ho na to Slovensko odvezl. Vteřina se mění v hodinu a hodina v celou věčnost. 5 let mezi nádechem a výdechem. Ty jsi ho vezl na Slovensko? Vyhrkne ze sebe Josefa. Její slova ze zadního sedadla jsou jako vichřice. Proletí autem a přinutí Čeňka zpomalit. Přibrzdí, odstaví auto a zapálí si cigaretu. Poprosili mě o to. Jenda byl u mě. Požádal mě o pomoc. Co ti řekl? Neptal jsem se. Moc toho z nich nevypadlo. Vysazoval jsem je v Trenčíně. Vždyť si je tam vezl na smrt, vykřikne Josefa a vystoupí z auta. Potřebuje na vzduch. Proč si to udělal? Protože by se tam kluci dostali i jinak. Byli rozhodnutí, nikdo by je tady neudržel. Čekali, až odjedete na chmel, aby mohli zmizet. Oni už to tady nedokázali vydržet, rozumíš tomu? Jendou a Otou cloumala touha něco udělat. Nesedět na prdeli. Mohl jsi jim to rozmluvit. Ty jsi měl příležitost jim to rozmluvit. Jak, prosím tě? 5 roků mlčíš, Čeňku. 5 roků to v sobě nesu. Neměl jsi právo je tam odvést, trvá na svém Josefa. Nikdo ti nedal svolení nám ty kluky vzít.
Přes mokré oči vidí Josefa dvě postavy. Čeňka odstrčí a Václava k sobě přitiskne. Pláče. Cítí se zrazená. Bolest je nekonečná. Tohle přece nemůže být pravda, zavzliká. Brzy bude tma, řekne Čeněk, ale vítr hlas roztrhá a Čeněk přemýšlí, jestli to vůbec vyslovil. Jestli slovům dopřál zvuk. Posadí se do auta, kouří a zírá před sebe. Dopřeje jim čas. Přijdou. Doveze je do cíle. Copak? Jednou ho pochopí.

Skončila čtvrtá a to předposlední část pětidílné četby na pokračování, kterou podle knihy Jana Štiftra Paví hody pro Český rozhlas připravila Tereza Mičiaková. Hudební spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček, v režii Jaroslava Pokorného účinkoval Martin Mejzlík. Dnešní, stejně jako všechny předchozí díly, si už teď můžete znovu přehrát na webu hradec.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. You got it!

10. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď před 19. hodinou ještě slibovaná zajímavost, taková jedna filmová perlička. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech totiž letos slaví 60. 60. ročník začíná už příští týden, a to v pátek 3. července. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jenom filmový festival v italských Benátkách. My jsme proto zapátrali v rozhlasovém archivu i kronice filmové přehlídky od historika Květoslava Kroči. Co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti, tak si to teď pojďme poslechnout.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový globus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kunštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce
1: 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55.
1: Tím, že se festival z piety k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Úbyslavická jídelna bude vařit i pro okolní obce. Lipenská elektrárna nabídne letní exkurze. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, přehánky a bouřky i velmi silné a teploty v noci kolem 22, zítra do 36 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, dobrý podvečer. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude v Královéhradeckém kraji platit v pondělí mezi 11. hodinou a půlnocí. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly, upřesňuje meteorolog Filip Smola.
2: Čekáme bouře k více, budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 70 a 90 km za hodinu, přívalovým deštěm i kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny a kroupami i přes 20 cm. Ohledně množství a intenzity bouřek ale panuje nejistota. Bouřky budou v noci na úterý slábnout. Silné bouřky se na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý 30. června. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
0: Obecní jídelna v Úbyslavicích na Jičínsku začne chystat víc obědů. V provozu je teprve čtvrt roku. Denně připravuje desítky jídel. Zatím vaří především pro novou dětskou skupinu a místní obyvatele. To se ale podle nezávislého starosty Ivana Plachého brzy změní.
3: Máme dokonce už i zájem i v Nový Pace, Kumburský újezd a i ve další vesnici jakoby po okolí, což mě teda překvapilo docela, s čímž jsme původně nepočítali. Mysleli jsme spíš, že budeme vozit jenom po obci.
0: Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem.
4: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní Lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu. Ovládli celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice a čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále domácího mistrovství světa s Američany 1-2 v prodloužení. Získali po třetí za sebou stříbro. Počasí. V noci čekáme jasno až

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Omezení ještě čekejte na silnici 299 mezi obcemi Vírava a Librantice na Hradecku v odbočce na Dolní Černilov. Kvůli nehodě dvou osobních aut tu projedete pouze jedním pruhem Kyvadlově. A nehodu mezi Doubravicemi a Zálesím na Trutnovsku už se podařilo odstranit.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji,

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takhle špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvuk vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, který na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit. Musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging. Rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací. Následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizována nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství, pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, jak kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. To první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů. A cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma. Pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdes. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. Dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, Sherry Rajcátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družených ve Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavu, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc rád děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu. Na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kota se během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vytázková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během 2. světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl bývat, byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, už mám vystaráno, že se nemusím. No a fyzicky přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelů v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
6: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic zdobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho paťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v němž se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. S tiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koch i Nor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh i Nor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péčí o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemians Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. Zelená vlna.
2: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po kraj. Lidský sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moc na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
2: Česká 12.
3: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Mattle a Elin. A Elin také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy. A platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

Šárka Marková, Santrope, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Jsi z jiný planety, Víru Dej, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový singl se jmenuje Život z větší výšky.

0: A myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat.
2: Ona
1: ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, No prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku. A na Zakynthosu je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia, mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku. Zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mátl. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900-1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900-1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900-1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mátl, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva. Tak jako

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je od 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové, Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedívím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tonk, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane Rudy Sakaly, dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: budeme dál.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 4:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok.

0: a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkáš, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví

0: kouzlo toho pochutkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za dvě, za tři generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je pět generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept. Znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohle to je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do jednoho litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí. Od Peťovy babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrika je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni té Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMSku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Z Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
5: Hvězdné návraty.
6: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedává.

0: vtip.
1: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil ten ptáček, leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový

0: mehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balón a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
1: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
2: Holky, teď jdeme po hrázi rybníka Svět. To vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
3: Ano.
2: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
3: Mohli bychom si dát pauzičku?
2: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
4: Ne.
3: Ne.
2: Vy neznáte Věšák?
4: Ne.
2: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
4: Ne.
2: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
3: Věš.
2: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
1: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
0: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
5: To ti nikdo neuvěří.
0: Ano. hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
3: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
3: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
0: přesně,
3: to tady
0: přesně,
3: zůstalo.
0: A ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety,
0: ano.
6: To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala.
0: Ano.
6: Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
1: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
1: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
0: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně, vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
4: A Petra ti ho přebrala?
0: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
3: Ne, já taky
0: měla.
3: Jo, tak
0: to máš sedláček. Ty jsi s ním chodila?
4: Teď si to po těch 50 letech můžete zvědět všechno, jak to bylo, člověče, no.
3: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
4: Tomáš Sedláček.
0: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
3: No,
0: a vy pořád ještě tak jako...
4: A vy pořád ještě jezdíte.
0: Ano.
3: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
0: Znervozní,
3: ano. No.
4: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
3: No tak může,
0: tak
3: ale...
0: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
3: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
0: Domu manžela máme.
3: A celkem jsme to trefili.
0: Ano, dobře. Ano. Teď
4: už... Máte mladší...
0: Ano, obě.
4: Obě.
3: Obě.
0: To by
4: no, tvý ho zná velice dobře.
0: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
3: No jo, že... no jo.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párném dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko podvěží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže, že jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám, koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo. To bohužel musel, musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petršek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: To je tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama, jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky, celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no, protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý, tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, a teď
8: co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrý, mám syn.

0: moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc, přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, Hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, to není možný. Tam, co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No ale na ten Kežmarok teda nezapomenu. To byl hrozný, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu a že má vojnu jako koníček a vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Uh-huh. To bylo věčně poklusem a to, no, hrůza a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme teď třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej, to je snad spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo. A najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, jsi Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, to jsou vojáci, já, pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, hele, že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, tak člověk přijde na vojnu takovou dálku,

0: a najednou tam má spolužačku, jo. No to jsem opravdu koukal, no.
1: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
0: No, co ani ne.
1: Třeba jste stál v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil.
0: No, hlejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No, pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo. Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složil.
1: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
0: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
1: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
0: Tak. Bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí, to by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
1: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
0: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho, vidíte.

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady je Robert Salomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám dom, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této rukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No, a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec ho neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste s námi tu chvíli vysílali.
1: Na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Halo, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Viduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No. To jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak se to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla víc těch přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. A vystačilo...
0: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak...
2: Já jsem někomu ovlivnila. Takhle náhodou no. pomohla.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. A do dneška se tomu divím. Jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v Noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Revizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my? Ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Previdzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale ono pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo? A my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Previdzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No,
0: tak to je asi tak. Já slovo pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, jeli přes Kováčovou do Krupiny se známejma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterými jsme se tady nikdy ani tak znali jsme sebe nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte předat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, v tábora u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimou v Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a starala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se i kolem mužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesu a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, také staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal halo a ozvalo se pomoc. A říká, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá. Tak jsem pomáhal tam. Se pomoct, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám zachvat asi lučníkový, pražné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je no, jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. No, leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. A tak jo, si zavolíte, tak jsem zavolal nemocnice, nebo co to bylo, jo, jede, tak já jsem to vysvětlal, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusek kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla písťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkejte stopky, mi dá, zmačkejte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkejte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takový technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomalu půl hodinu, jsem svíjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vina, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem, ten se svíjel, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arno Švašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a sami to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u té studny to bylo, a tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A on říkal, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl známý režisér, Arno Švašíček, on natáčel v Americe a všade tisíci filmy o vesmíru a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to povedal, člověku, a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arno Švašíček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten zpět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil u televizi, prodával se lístky na večeře a chodil a říkal, já to tam chceš.
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano.
0: No.
1: Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu, já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mi, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterého já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. Uh-huh. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a my jsme, mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říkal, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili. A říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd. A říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říká, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že právě jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska a my se za tolik roku jsme se poznali.
0: Ano, a vy už držíte čtyřletou dcerku.
1: Že se, on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A paní okamžitě poznal.
0: A no, tak, paní takové, Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No, tak
0: vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo, to víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla jako cestovatel, takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem se šla když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zdravku, já to bylo na porodní asistentky, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleška. Takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo. Jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, takže jinak já chodím denně na procházky a dnesko mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko. A důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře, tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím, konečně jsem se taky k vám dovolala, skutnu jenom rádio, protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. No a dnešní téma, já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Aha. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou, příjemná, úplně superová ženská, a tak jsme se tak bavili, kamaráděli a to, a já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto, a ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to, a že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby, tu práci dělám od 18 let. No a říkám, ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, staráš se o nás, tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry, no a ta pošťačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte, to je, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak, a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.

0: Ξέρω.
1: Ξέρω.
0: Ξέρω. Έβαλα το αυσίνι, τα γμάμι, ξέρω. Τραμίζει και η μάγκια μπελ ευδοβέξ. Να ναι, μόνος μου ήθελα μάγκια, κάτι δεύτερα σε τα ρόγια και σαν πω μόνο μη βιχλάτ. Μου έκλουκι. Για σε δύσκαλα, ξέρω, δύσκαλα σε ούς μάμι. Ξύπρα βνοουτσάτα. Βνοουτσάτα μίζικα η νορμάνια μπαμπιτσικο, η αρούσκα μίζικα νορμάνια μαμίνκο, všechno το úplně suprové, fakt.
1: To je milé.
0: Jste tam?
1: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, anebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit jiskra?
0: No, tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně říkám, Jaruško, poslouchej, ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože zhodou okolností v té restauraci, kdy jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
1: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
0: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako, jak se říká, jak, na vsi knížku, jak se u nás říká tady na Moravě.
1: Krásný příběh, romantický.
0: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda a jsem spokojená, jako se. Je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že, v dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se nemůžu představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
1: To je dobře, třeba od toho téma, jsme tady.
0: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři anebo to. Já když jsem začala s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
1: Paní Emo, paní. Držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
0: Držíme se tématu, no.
1: Dobře.
0: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně superové. A právě byste měli téma takovéto setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
1: Děkujeme.
0: Opravdu, jedno bude ještě dvojče.
1: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
0: no
1: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
0: Jako hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
1: ale to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
0: Dobře, přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přezden se nedá tam horku, ona nechce Dianka chodit moc. Ano. Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás a potom běžím
1: to
0: ráno do práce.
1: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sanitky, malý moment, do svozové sanitky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No my vám taky děkujeme, ale ještě ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách.
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo, já nevím, třeba jako 1-2 km, jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna. A bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet. Jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil? Když jste se někde zastavil?
2: No, to jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Děkuji, mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokuku docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No, já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se, my jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Ada Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tady asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku a manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako. No uh-huh. A pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit. A ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale i do dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni by byli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten prostě ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme Manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, já nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, tak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli do vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako Petříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá a prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 15:45, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: A dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Já jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako čau, on to tady dělá, a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uvedl nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako já nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 k 1 000 000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako, vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: Uhum. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to byla 16 let, a takže teď je mi 58. No a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mom životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, s ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože,
0: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás. Já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: Jo, to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to každý řekne, co si dlužíme, nebo co to... A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A řekl jsem, brzmíte, co se stalo? A byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekl, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi, brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mi operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dál, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost, těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání, nejen na cestách.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů.

0: vlastně. A prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
1: To kolik van je tu?
0: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
1: Proč právě úředníci?
0: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
1: Když to doma má vanu sedací, ale...
0: Ano.
1: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
0: No je...
1: Zkoušela jste ji sama na sobě?
0: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
1: Vedle sebe?
0: Ano.
1: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
0: No, to dalo velkou práci schánět v dnešní době takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
1: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
0: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
1: A jaký je o tu vanu zájem?
0: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
1: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
0: Ano, slyšíme.
1: Jaké?
0: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní. Mm-hmm.
1: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
0: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
1: Čím to desinfikujete?
0: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
1: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
0: No, děkuji a nemáte za čo.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, Božena Němcová a dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byla. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou více jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojď on hrál finále k ty Laterně magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec, my jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... No, takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte, a tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka, po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu, ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný, to byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme, tak, ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

Malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty, Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horníčkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně... To se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimre, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali, Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne, slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětliv si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho vybrám zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěl. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
7: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
8: Ne, ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě... Neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.